a mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji, je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Píšu další písničku, ty jednu sem.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: case.
1: Nazdar, nazdar, zdraví vás Edu Syn, som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov, tuto na rádiu.

0: problémy, prvděné noc.
1: Víme blbosti, víme zlé, ale nemáme starosti o další den. Můžeš být zbytočně bránit se život, jak z rozprávky skoro a zabijem. Víme blbosti, víme zlé, nemáme starosti o další den.

Rush, rush, rush, rush.

0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.

Český rozhlas. Radio Wave. Fake records.

0: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
2: Hudební mix Rádia Wave.
0: Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
1: Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
3: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Channel Dress a Tina Shay společně na tracku Take Your Time. Když jsme u času, tak ten je neúprosný a je už 8 hodin, takhle při pátku 28. srpnu. Posloucháte Radio Wave a dnešní první zprávy přináší Rozalie Pecáková.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Na řidiče bude o víkendu na silnicích čekat víc policejních hlídek než běžně. Policisté totiž kvůli poslednímu prázdninovému víkendu očekávají silný provoz. Největší hrozbou je podle policie únava a mikrospánek, hlavně ke konci dlouhých cest. Města a obce a kraje málo zhodnocují své úspory. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Peníze totiž podle ní nechávají na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Výhodnější účet s termínovaným vkladem přitom nabízí přímo pro samosprávy například Česká národní banka. Využívá ho ale jen necelých 7% radnic. Důvodem je podle svazu měst a obcí složitá administrativa. Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470. Informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Záplavy podle odborníků zapříčinilo zřícení ledovce. V Hradci Králové začínají královské slavnosti. Devítidenní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí víc než 100 různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů 5 horkovzdušných balónů.
1: Sport.
2: Český fotbal bude mít v této sezóně 4 zástupce v evropských pohárech. Viktoria Plzeň postoupila přes Červenou zvezdu Bělehrad do hlavní fáze Evropské ligy. Jablonec přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. Slávie už má jistou účast v lize mistrů a Sparta v evropské lize.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno. Odpoledne a večer se místy objeví bouřky, některé mohou být i silnější. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni Celsia. Tolik zprávy. Další naleznete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. Na Rádiu Wave právě začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Vuoi parlare? Vieni, vieni, ti aspetto.
1: Italský rapující LA ze Švýcarska, ještě předtím Onca Once, no a my už vás zdravíme s ranním vysíláním Radio Wave takhle při pátku. Tereza a Filip, ahoj.
2: Krásné ráno, hezké vstávání, máme 28. srpna, což už prostě teda jako opravdu znamená, že se nám léto nachýlilo. Je to tak, nachýlil se nám i týden, takže za chviličku nás čeká víkend. Vy si ho doufám užijete nějakým příjemným prázdninovým způsobem, nicméně pokud i dneska třeba vstáváte do práce, tak třeba s náma vám to bude líp.
1: Někdo, kdo asi úplně nestává, teďka jsou netopíři a dnešní den patří jim minimálně po celé Evropě, protože máme Mezinárodní noc pro netopíry a pokud vás fascinuje tenhle ten létající noční savec, tak na mnoha různých místech po České republice se můžete setkat s živým netopírem za účasti odborníků.
2: Bez účasti odborníků se toho hodně lidi bojí totiž občas.
1: Vlítne to do vlasu, prostě dělá to divný takový písklavý zvuky, bojím se.

0: Blahodárné světlo na konci tunelu v podobě hudby Devontae Hynese, producenta a songwritera a multitalenta, který si říká Blood Orange a před nějakou dobou vydal svou novou desku Essex Honey, no a teď s ní putuje tak různě po Evropě a je to radost sledovat.
1: Je to radost, samozřejmě po Evropě putuje mimo Prahu, ale tak jako středně po Evropě zítra doputuje do Londýna, takže tam si myslím, že ho ještě můžete chytit, pokud byste chtěli. Potom už to bude po Evropě ještě o trochu méně, protože míří do Vancouveru, pokračuje do Seattlu, San Francisca a tam už tušíte Severní Ameriku. Takže ten Londýn tady pro vás zůstává jako takový nejbližší záchytný bodíček, pokud teda neplánujete nějaký Miami a podobně ještě letos na podzim.
0: Ta deska je taková hodně venkovská, deštivá, tak je možná takový jako osvěžující, že si to zakončí potom 17. října v Miami. To je docela jako switch, takže i tam se bude ta jeho hudba hodit, protože se hodí úplně všude. Skvělá deska.
1: Pozor, má na webu ještě bloodorange.net třeba takový tlačítko a píše se na konci programu, nevidíte tu show někde poblíž vás? A je tam opravdu jako button request a show, takže
0: no, tak
1: vy můžete všichni
0: Rožmitál.
1: Všichni na to klikneme. Příští roky v Rožmitále.

0: Cross Children a All I Got, ještě předtím Kali Uchis, společně s Mariah The Scientist. A teď už se podíváme na takovou expedici, ale nebude to daleko, zůstáváme v tuzemsku, podíváme se do jižních Čech, a to s někým, kdo jižní Čechy zná velmi důvěrně.
1: Jako svoje boty doslova, ale taky jako svoje nejrůznější stromy, tůňky, bažiny, luhy, háje, protože člověk, který se pohybuje velmi často v přírodě právě jižních Čech, je Prokop Pithart. Vy ho můžete znát dobře jako jednoho z autorů Podhoubí, a to taky zároveň dokumentarista, ochránce přírody, no a je to odborník na ptactvo a spoustu nejrůznějších druhů zvířat, které třeba možná často ani neznáte. No a právě teď se vydal s Pavlem Sladkým do svých oblíbených jižních Čech, do takové obyčejné krajiny, a v rámci expedice speciálu letošní Casablanky se zamýšlel třeba nad tím, proč v téhle krajině chybí voda.
0: Nebo taky, jak zní Rosnička, jestli někdy Prokop Pithart vstoupí do politiky, anebo jak vzpomíná na cestu do Tichomoří. Poslechněte si jeho expedici s Pavlem Sladkým dneska po 19. hodině v našem živém vysílání, anebo kdykoliv zpětně na našem webu wave.cz, ale taky třeba v podcastových aplikacích.
2: Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanka. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanka. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.
3: Dajde, já jsem si fest pustil, vydal jsem taky, že...
4: Další den,
3: kde jsem sledil? Nespobar se. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto mi...

0: 42 minut po 8 hodině posloucháte Radio Wave, právě nám doznívá londýnská kapela Sorry, která byla vždycky tak trochu divná, vůbec se jako nebáli jít divnými směry, jak co se týká zvuku, tak třeba i názvy tracku, a to nás na ní samozřejmě baví. Aktuální single Tom Will Smack Your Ass je prostě o plácání zadku.
1: Dokonce i ve videoklipu, jak jste možná doufali, v tom videoklipu ale podle claimu neutrpěli zadky žádnou škodu, takže když takhle pojmenujete nějaký track, tak se k tomu vlastně skoro vybízí natočit ještě videoklip, ale samozřejmě s konsenzuálním poplácáváním, protože jinak by to už možná bylo trochu moc. Takže Sorry tímhletím singlem navázali na loňské album Cosplay a dva únorové singly. No ale kdo je ten Tom, který jezdí ve Fiatu, vezme tě domů a opije tě vínem, tak na to v tiskovce není odpověď, možná jste ji našli v tomhle tracku.
0: Ani v tom klipu vlastně, ale třeba jedno z těch pozadí patří právě Tomovi. Můžete si ten klip potom pustit a zkoušet hledat.
1: Hele, Tom je každej druhej, to je jakoby těsně po Honzovi, i tady.

rapper Danzun a jeho mic check. Zkouška mikrofonu v jeho případě proběhne rozhodně i v Praze na Stalinu už příští čtvrtek 3. října na kulturním místě, o jehož záchranu se taky zasadil trošku svojí částí, protože vyzval několik, podle mě i klidně stovek lidí ze své fanouškovské základny, aby podepisovalo tu petici za právě návrat tohoto kulturního místa v Praze, takže Danzun se tam v rámci své kariéry už

0: po třetí vrací, tentokrát i po boku Don Barta a několika DJs, a pokud jste byli na jeho prvním nebo druhém Stalinu, tak tušíte, že mohl mít nějaké třeba technické problémy, tak prosím vás, v aktuálním Excalibru, který vyjde už příští čtvrtek, právě v den toho Stalinu, ujišťuje, že to už je minulostí a že bude postavená velká stage a velký zvuk.
1: Navíc taky tam ještě na vás čekají nějaký jako překvapení, protože Dan Hunter opravdu se jako rozjel docela ostře nahoru. My jsme si ho tady zvali i na rozhovor, když vydával vlastně, už to je docela dávno, svoje Nadhled album, takže od té doby, jestli získal Nadhled, anebo větší fanouškovskou základnu, nebo ještě větší ego, anebo naopak technickou vlastně zdatnost, tak to můžete zjišťovat příští týden, protože tady u nás v playlistu vás to sice potěší, ale naživo to ještě kope malinko jinak.
0: A my už se blížíme k závěru 8. hodiny, ve zbývajících 8 minutách ještě je 60. Taky Desire a pak už další zprávy.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Odbyla nám 9. hodina, doznívají Desire a jejich Zeros, no a to znamená jedinou věc, čekají nás další zprávy, opět od Rozálie Pecákové.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Nedostatek peněz i letos řeší některé české soudy. Oznámili to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas víc peněz než loni. Tejc připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Nad Českem bylo dnes brzo ráno možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. Na rozdíl od zatmění slunce je možné je sledovat pouhýma očima. Přesně před půl rokem začala válka na Blízkém východě. Americké a izraelské síly zaútočily na Írán 28. února s tím, že cílí na raketový program a vojenskou infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump tehdy zároveň obvinil Teherán z dlouhodobé podpory teroristických skupin a útoků na cíle Spojených států. Írán začal v reakci útočit na okolní země. Začíná 9. ročník multižánrového festivalu Vifičven. V areálu Pole designu v Bílovicích nabídne návštěvníkům výstavy, divadelní vystoupení nebo rozhovory. Na akci vystoupí také řada hudebníků jako Iva Bitová nebo Mat 213.
1: Sport.
2: V Plzni Lobzicích začne odpoledne mistrovství republiky v lukostřelbě. Finálový blok se v neděli uskuteční v centru města v Šafaříkových sadech. Hlavní favoritkou v disciplíně reflexní luk je mezi ženami mistryně světa z roku 2023 Marie Horáčková z pořádajícího klubu Arkus Plzeň.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno. Odpoledne a večer se místy objeví bouřky, některé mohou být i silnější. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni Celsia. Tolik zprávy. Další naleznete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. Na Rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: tam. Yeah, yeah.
1: Megan Thee Stallion a Boa, kdo si myslím, že taky určitě někdy na sobě už měl. Boa jsou dvě hudebnice, které se říkají Candy Pumps. Pokud jste byli na Riviéře minulý týden, ne tenhle týden, mně už to přijde jako zase v nekonečnu, tohle úterý, tak jste si mohli jako ten final act vychutnat právě Candy Pumps. Už bylo malinko jako... tak jako smráklo se a začala party, takže to byly právě tyhle dvě hudebnice, no a jejich bonbon jsme si nasazovali nedávno do našeho playlistu a ten taky předznamenával celé album a to už teďka je na světě.
2: Debutová deska tohohle dua X Jesus a Boogie Baby dohromady tvořící Candy Pumps se jmenuje Hashtag Radio a vyšlo včera, takže pořád ještě velmi fresh věc, která má sebou i hostovačky, je tady Miss Patty na track Check Girl, taky Sissy Misfit na tracku Dose a jinak si holky vystačily sami, samozřejmě vydáno na Transfem kolektivu Estrogan a velký růžový hashtag vás myslím bude provázet zbytkem toho letošního léta a určitě poputuje až do podzimu a minimálně víme, že doputuje do Phono Session, která se bude natáčet už za pár dní, takže pokud Candy Pumps nebudete mít to štěstí vidět někde naživo, tak minimálně Live Session si můžete užít díky Radio Wave už brzy. Tady je ta ochutnávka, celou desku si budete muset pustit sami, jmenuje se Hashtag Radio, tady je ten bonbonek.

0: Tame Impala a Lost in Yesterday. Vy, pokud jste ztraceni ve včerejších dnech, tak si ještě pamatujete ty velká vedra letošního léta. Teď už je to spíš takové aprílové. Ráno máme 18, potom přes den se to vyšplhá na 31 a pak třeba trochu sprchne. To je minimálně předpověď pro ten dnešní den. Přesto máme pro vás ještě ale takovou letní newsku, kterou nabízí server iRozhlas, a je o pejscích a taky o zmrzlince.
1: No a zmrzlina je taková lahůdka, kterou se můžete v létě ochlazovat, ale nejenom vy, protože i psi mají rádi zmrzlinu. Já teda vím úplně jistě, že psi nemají rádi čokoládu, dokonce jim fakt nesmíte žádnou dávat, ale pokud ta zmrzlina teda nebude čokoládová, nedej bože, tak by to mělo být všechno v pohodě. Radí to třeba v útulku pro psy v Trutnově, kde právě pejsky v horkých letních měsících ochlazujou. Třeba tím, že je venčí jenom po ránu, aby prostě odpoledne nebyly vystavený velkému slunečnímu záření, ale taky jim třeba udělají zmrzku, a to může být vlastně docela jednoduchá věc. Nepotřebujete zmrzlinovač, stačí prostě zalít granule zeleninu a třeba klidně ovoce do vody a tu zmrazit do takového velkého boxu. No a psi to potom baví, protože takovou tající zmrzlinu můžou prostě honit po celém výběhu, a nebo prostě hlavně ji olizujou, čímž zůstávají hydratovaní a taky se schladí.
0: To je super, jsou to dvě muchy jednou ranou, přesně, schladí se, ale zároveň se ještě hydratují. V tom horku by podle Lucie Semerákové z útulku měla být kratší i samotná doba venčení právě, a proto se chodí především ráno, kdy ještě teploty nejsou tak vysoké. To je, jak jsem zmiňoval, že dneska třeba, když jsme šli do práce, tak bylo 18. Takže hlavně ráno, dokud nezačne takové vedro, to vám doporučujeme pro vaše psí mazlíčky. Taky pozor na ty tlapičky na tom zahřátým asfaltu.
1: Rozžavený asfalt, jako vždycky si zkuste třeba takhle bosou nohou sáhnout na to, po čem chcete, aby chodil váš pes, protože někdy to prostě fakt nejde. Tak to zároveň teda je taky dobrý připomenout. Teď už Flohajo, David Lindovský a spousta další hudby.

0: Brutalismus 3000 a Gewalt takhle o 9:30 na Radio Wave. No a při dnešním pátku se zabýváme taky různými letními sériemi, kterými si prochází naše pořady. Zatímco cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca si takhle v létě vyráží na expedici, tak Quest si se rozhodl prostě plnit side questy a už splnil celkem 3. Zaměřuje se na legendární české videohry, které vlastně nějakým způsobem definují tu českou videoherní historii. Nemohla chybět Mafie, nemohl chybět Euro Truck Simulator 2, který naučil miliony lidí po celém světě milovat pomalost. No a potom taky Malý robot, který dobil svět bez toho, aby řekl jediné slovíčko. To se podíváme za hrou Machinarium. A dneska se můžete těšit na 4. epizodu Sidequestu a my nevíme, jaká hra v něm bude.
1: Je to prostě obestřeno nějakým tajemstvím a tak já teda o hrách tolik nevím, ale ukazuje se, že před 20 lety to bylo mimořádně silné období pro českou herní scénu, protože se domácí studia docela rozvíjela, upevňovaly svoje pozice a taky vydávaly tituly, které definovaly celé žánry. Jo? Takže dneska se můžete těšit na ještě prostě z nepřeberného množství českých her. Já třeba si tak jako matně pamatuju, že tady by tam i mohl být Samorost 2. To je jako kouzelná taková flashová adventura od Jakuba Dvorského, no a z roku 2005, takže by tam klidně mohla spadat. Takže já si říkám, když tam bude Samorost 2, nebudu překvapená.
0: Tak já řeknu ještě svoje 3 typy, jo. Policejní adventura Polda. Mm-hmm. Pamatuješ?
1: Ne.
0: Registruješ? Nevadí. Luděk Sobota, myslím, byl hlavní daber toho Poldy. Mm-hmm. Bulánci, jasně. Vím. A ještě vojenský simulátor Arma. Tak to si myslím, že by mohl být právě jakoby další hlavní téma toho dnešního dílu. Uvidíme, hlavně uvidíte vy, uslyšíte po 18. hodině další sidequest.
2: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi.
3: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
2: na rádiu Wave.
4: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko.

0: Nový single od Brankos Bridge, tahle pražská kapela chystá EPčko Geezer Complex, už brzy se na něj můžete těšit, tohle byla ochutnávka Wallflower a teď se podíváme za někým, kdo si ve světě hudebních akcí vysloužil titul New Boss. Mluvíme o produkční André Bláhové, která byla hostkou aktuálního Impactu. Přinejmenším podle seznamu mezinárodního časopisu IQ Magazine, který vybírá nejtalentovanější mladé osobnosti koncertního a festivalového průmyslu, je právě Andrea Bláhová ta, kterou byste měli sledovat.
1: Bláhová ale navzory tomu mluví o finanční nejistotě. V tom seznamu jsem jediná, co má dvě práce. Takže dobře to ilustruje rozdíl mezi mezinárodní a lokální scénou a jak vypadá práce v zákulisí zdánlivě nablízkaného festivalového světa a jak se dnes daří českým a slovenským festivalům obecně. Tak si můžete poslechnout nejnovější Impact na našem webu a taky v aplikacích na Můj rozhlasu samozřejmě a tady je malá ukázka.
2: Co vlastně trápí ten český a slovenský festival v současné době nejvíc?
3: Myslím si, že jsou to viaceré věci. To je poprvé to, co jsme si hovorili so zvyšovaním nákladů úplně všade. Vlastně aj tie mená stojí zásadně viac, ako stáli před 3 rokmi, 4 rokmi. Toto se šialene posúva. No a potom je to určitě návštěvnost. A to je přesně proto, že já si nemyslím, že by bylo málo akcí v Prahe, na Slovensku, v Česku. Myslím si, že jich je kopa, ale mladí lidé jsou o dost selektivnější a jednoducho si vyberají, za čo vlastně ten peněz dají, čo je úplně pochopitelné a myslím, že to jde ruka v ruce přesně s tím zvyšovaním nákladů všade a vo všetkých sférách. A myslím, že s tím teraz velmi ty festivaly bojují. A vždy vlastně vyhrává tak trochu jiný festival vlastně. Že buď to je festival, který se vypredá, ale potom to častokrát znamená pre nějaký jiný festival na té scéně, že se jednoducho nevypredá. A tak to si to trošku pinkají mezi sebou.
2: A máme jich moc? Těch festivalů.
3: Tých letných festivalů, já si myslím, že jich máme dost. Myslím si, že v Česku je veľa letných festivalů.
4: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Aminej a Familiar. Nám je povědomé, že už zase končí hodina. Za chvilku to máme desítku.
1: Jako kdybyste tohle už někdy od nás slyšeli,
0: to
1: prostě MGMT za chviličku, Remy Wolf a taky dnešní poslední zprávy při pátku, takže doufám, že nikam neodcházíte a hezky s námi ještě chviličku posečkáte.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitální

0: Remy Wolf a Liz. No a teď už poslední zprávy v 10 hodin takhle při pátku opět je přináší Rozalie Pecáková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Stát v červenci na mýtném vybral přes 1 700 000 000 korun. Je to o 2% víc než ve stejném období v loni. Informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den míň. Na jižní Moravě začalo vinobraní. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Vinaři taky očekávají, že úroda bude letos kvůli suchu menší. Některé vinice počítají se ztrátami na úrodě v řádech 10%. Výnosy podle Asociace nezávislých vinařů klesnou v některých místech až o polovinu. Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Informoval o tom norský královský palác. Harald vládl víc než 30 let a byl nejstarším evropským panovníkem. Od minulého pondělí byl ve vážném stavu v nemocnici. Trpěl hemolytickou anémií, tedy stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek. Plzeňská historická linka vyjede o víkendu naposledy. Jízdenka vyjde na 100 korun a lidé ji můžou využít na neomezený počet jízd. Linka jezdí po Plzni od konce června vždy o víkendech a svátcích a od začátku provozu ji využilo téměř 500 cestujících.
1: Sport.
2: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zakládá nový hokejový tým UTB Red Bricks. Od nového akademického roku bude hrát druhou divizi univerzitní ligy ledního hokeje. První hráči už společně trénují a většina z nich má zkušenosti z dorosteneckých nebo juniorských soutěží.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno. Odpoledne a večer se místy objeví bouřky, některé mohou být i silnější. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni Celsia. Tolik zprávy. Další naleznete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. Na Rádiu Wave posloucháte Ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: AJ Tracy a společně s ním taky Georgia Smith na tracku Crush, ještě předtím Edison Ray. No a u toho rapu v souvislosti s AJ Tracym tak trochu zůstáváme, podíváme se ale do Texasu za texaským rapperem Big X Da Black, kterého můžete znát i z našeho playlistu. Ten udělal teďka takový husarský kousek, málo co jako je asi tak méně k oslavě, jako to, co se stalo právě jemu. Byl to vlastně přesně rok od té chvíle, kdy byl naposledy zatčen, no a rozhodl se to oslavit velmi specificky.
1: Prostě jednoho dne, takhle hezky 21. srpna loňského roku se mu podařilo dostat se právě do vězení za držení marihuany a taky střelné zbraně. No a hezky rok potom, opravdu 21. srpna se mu v rámci oslav toho vlastně, že už uběhl rok, podařilo být zatčen, když intoxikovaný řídil auto, měl u sebe marihuanu a ku podivu střelné zbraně.
0: Neregistrovanou střelnou zbraň, zase se mu to podařilo prostě, jako říkám si, jak moc velká je to náhoda, jestli prostě to ti policisté jako tak trochu netuší, že hele, Big X Da Black, koukejte, je to přesně rok, pojďme ho zkontrolovat.
1: Prostě 21. srpen je možná prostě jenom jako takový smolný den, možná to celé opravdu bude vepsáno ve hvězdách. Každopádně já teda bych si už v srpnu, aspoň v tom srpnu, od teďka, jo, příští rok, další rok, dala trošku chill, jako možná bych nechala tu kriminální činnost třeba na září aspoň, aby se porušil ten jako nějaký jako temný kruh.
0: Přesně. Venku je čerstvý vzduch a taky hlavně třeba by dorazil na ty festivaly, kde měl vystoupit a teďka kvůli tomu opětovnému zatčení bohužel nebude součástí těch line-upů. Takže posíláme klíčenku, no.

0: žádní kámoši, jen zákazníci, to určitě neplatí pro obecenstvo na letní filmové škole. Tam mám pocit, je to takové přátelské prostředí, všichni se znají, všichni si povídají mezi sebou, no a vyzkoušeli si to i Sarah Abulkasim a Barbora Součková, protože tam točili živák Hotspotu.
1: Je to dokonce jejich první živák s publikem a je to tak friendly prostředí, že dokonce na tomhle festivalu můžete sdílet i úplně ty jakoby nejniternější pocity a impostor syndrom je třeba jedním z nich, protože pokud někdy máte pocit, že jste se na místo, kde právě jste dostali jenom náhodou, tak se nemusíte bát to říct nahlas. Stejně jako Šimon Holý na letní filmové škole právě o tomhle syndromu mluvil společně s Bárou a se Sarah. Celou tu epizodu, pokud jste nebyli na místě, si můžete poslechnout na našem webu v podcastových aplikacích a tady je takový malý vhled.
2: Zároveň pojďme si říct, že spousta lidí takhle pokročilou sebereflexi nemá a třeba by potenciálně na tuhle pozici kejvli i přesto, že by na to nebyli dostatečně zkušení, kde vlastně hledat tu hranici mezi tím, kdy teda ti ten blok nastavuje tvoje hlava a kdy je to opravdu blok, který je postavený na nedostatku tvých zkušeností.
3: No to je otázka, kterou já si pokládám sám sobě. Já vlastně na ní nemám odpověď. Já vlastně tohleto řeším furt dnes a denně a o tom ve výsledku je celý ten film Čeka Čeka. O tom přímo je ten film, protože vlastně ty předchozí tři filmy, co jsem dělal, Zrcadla ve tmě a pak přišla Láska, Hello Welcome, tak všechny tři byly koncipovány ve výsledku jako taková trilogie o lidech, kteří jsou na prahu změny. A vlastně my sledujeme tak trošku jako antievropsky, dramaticky jenom ten první akt, kdybych to tak měl strukturálně pojmenovat nějak, kdy my sledujeme, co vede k té změně, ale nesledujeme tu změnu, protože mi přišlo, že vlastně sám přesně nevím, jak se dokopat k té změně a nějak mi fascinovalo tohleto jako tohleto, tady ten moment a zajímala mi ta věc, jako kde je tolik tlaku, že už k té změně dojde. A u tohohle filmu u Čeka Čeka jsme věděli, že už ke změně dochází a že ten film je celý o tom, že ta postava projde změnou a zase je tam jenom trošku delší fáze toho tlaku, protože to je furt můj film, ale už je tam ta změna. A je to věc, kterou právě často jsme řešili jako s mámou, kterou je to inspirovaný, že i máma má prostě problémy jako měnit svůj život a furt doufá na to, že někdo ho změní za ní a on často ho někdo změní za ní, ale pak musí být hrozně dlouho v něčem, v čem jí třeba není pohodlně. A nebo má, protože má prostě ten strach z toho, že kdyby něco změnila, tak se třeba jenom potvrdí, že na to nemá, nebo že, a teďka to nemluvím nutně jenom o mámě, ale hlavně i o té postavě, že ta postava tý Zdeny má ten strach toho, že kdyby se vymezila, tak vlastně z ničeho nic ztratí podporu vesnice, nebo něco takového se tam může stát. A on to ve výsledku je ten impostor syndrom. Vlastně ten film fakt jako za mě byl vždycky o tom, že to, jak si jako vesnice, jako společnost tvoříme nějaký společenský tlaky na sebe, tak v nás to ale vybuzuje přesně ty impostor syndromy a ty strachy z toho, aby jsme žili to, co chceme my, protože ve chvíli, kdy si jako ta knížka, kterou čtu, ten Rewire, tak tam je hrozně zajímavá pasáž o tom, proč je náš mozek nastavený geneticky k tomu biasu, k negativitě. Že my hledáme, my prostě jsme zvyklí na mamuty a na dinosaury a věci a prostě my hledáme hrozby. A nehledáme pozitiva, protože to není jako pro evoluci nějak důležitý ty pozitiva. My prostě potřebujeme vědět, jestli nás někdo zabije nebo ne.
2: No jasně, a hlavně nerozeznáme mamuta od, nevím, deadlineu, že jo?
3: Přesně tak, a je to prostě hrozba. A v tu chvíli my jako společnost povědomě máme nějaký jakoby větší sílu a chuť hledat negativní věci. A vyžíváme se v nich, to je to, co nás jako posiluje. A pokud jako společnost tohleto ale děláme jako vo všem, tak si na sebe ale vytváříme opravdu blbý tlak, protože jsme negativní a priori a ten impostor syndrom s tomu strašně nahrává a jenom zesiluje, je to fakt takovej zesilovač té emoce, no.

Klára Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

bys to viděl.

0: Amber Markle, Let Me Love You, kdybyste chtěli dneska užívat volného pátku a měli už nějaké vlastně takové chutě vyrazit třeba ven, tak vám tady nabízíme už od 3 hodiny, respektive od 2:30, možnost vyrazit do Davidské klubovny v Praze na takzvanou podcastovnu. Další místo, kde můžete potkávat živě ty, kdo dělají podcasty, je tentokrát to budou Chudáčci. Od 3 hodiny odpoledne následuje Slejvák v 5. Možná pak doopravdy zaprší, každopádně ještě v 19 hodin na vás čeká Sound System s Michalou Peštovou, Norou Třískovou, Karlem Veselým, kteří pro deník Alarm měsíčně rekapitulují denní dění na hudební scéně s přesahem do společensko-kulturních témat. Takže 2 VV podcasty společně s jedním Alarmím takzvaně, takže 3 takové podcastové zářezy. A hlavně potkávačka se všemi, kdo za nimi stojí, dneska umožní Davidská klubovna, takže můžete strávit odpoledne. Doufám, že i v exteriérech, ale možná nakonec, kdyby přece jenom Slejvák nastal, tak se dá přesunout někam dovnitř. Takže Praha a Davidská klubovna celé odpoledne.
1: Kde rozhodně nezaprší, tak to je pod palubí lodi. Pokud se vydáte na Cargo Gallery, tak od 18 hodin tam uvidíte hned několik jmen z pražské kytarové scény. Duo Bloom tam pokřtí své debutové album, to budou hlavní hvězdy večera, no ale společně s nimi taky Anna Vaverková, Maržary z Českých Budějovic, teda ne z Prahy, a potom ještě Iggy Majerov. Takže tohle všechno v podpalubí Cargo Gallery, a kdybyste náhodou byli třeba v Poděbradech, anebo jste odtamtud, tak můžete do zámecké zahrady dorazit na Om Square, aby jsme nezmiňovali jenom tu Prahu, takže od 9:30 večer tam zazní právě Om Square. My se vracíme k playlistu Charlie XCX, taky Bear Cloud a jeho novinka Come and See nás čekají právě teď.
2: Playa. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Toto není Alex G, přestože že by to mohlo tak působit, tohle je Bear Cloud.
1: Bear Cloud je český mladý hudebník Šimon Havelka, pod tímhle pseudonymem ho stojí za to sledovat už první singly a jeho vystoupení poutaly pozornost. Debutová deska Nube Nubes potvrzuje, že jde o výrazné jméno na české scéně, no a teď právě už slyšíme jeho novinku Kamencí, kterou jsme si tady nasazovali docela nedávno, tuhle středu.
0: Navazuje právě třeba na ranou tvorbu amerických Animal Collective nebo zmíněného Alexe G. Takhle to přijde nám, co ale sám Šimon zmiňuje jako hlavní inspiraci pro tuhle desku, je kultovní nahrávka Blond od Franka Ocean. Takže má to fungovat jako hudební film, u kterého je úplně ideální teda koukat na oblohu a sledovat mraky. A na to samozřejmě musí být ideální podnebí. Dneska nevím, jak to bude s mrakama, ale vím, jak to bude s měsícem. Dneska je, prosím tě, úplný, kompletní úplněk.
1: Otevření.
0: Je to přesně.
1: Odhalení měsíce.
0: Otevřenější prostě. Už nebude ten měsíc.
1: Je to jako by dneska nás čeká teda fenomenální otevření, odhalení měsíce.
0: A do toho ty netopíři, ale.
1: A do toho netopíři. Já myslím, že i tohle by mohlo být docela příjemný soundtrack k tomu. Takže kdybyste si chtěli dát celý album Bear Clouda, tak klidně jako by dneska večer na vás ten magický čas jako možná vás úplně láká.
0: Tak jdeme dál.

0: JIT nebo JD, jak chcete, Skate, Kiara a taky Earth Gang, no a taky Krištof Šimek, čau.
1: Krásný, dobrý
2: Ahoj.
1: Den.
2: My jsme tady s Filipem odhadovali, co bude dneska tématem questu, protože jsme to fakt nevěděli, side questu. A teda už teď Krištof přichází vlastně s odpovědí, tak to můžeme odhalit, protože víc se stejně dozvíte dál ve vysílání.
0: To mám rád, když přijde někdo, kdo toho ví víc než my.
2: No,
1: já se teď ale cítím, jako že jsem jeden z toho tvůrčího týmu questu, že vlastně jako já jsem tam další postava, což by bylo samozřejmě nádherné. Nicméně teda já to vím pouze proto, protože jsem si přečetl interní komunikaci Radia Wave na rozdíl od Filipa Černého a Terezy Havlínkové, takže tady vás takhle odhalím ve vysílání.
0: No, přátelé, odhalím zase je, oni nedorozdělili, ale to si dneska víš.
1: Ne, on to, Jarda Méval to poslal před asi 5 minutami, přátelé, bude to operace Flashpoint, legendární hra z roku 2001, z české produkce, samozřejmě z vojenské tématiky, a když jste tady vy odhadovali, co to může být, tak ty si, Filipe, říkal název Arma. A zas tak vedle nejsi, protože právě jako remastrovaná verze téhleté hry, pokud se nepletu, tak právě vyšla pod názvem Arma, takže další kultovní česká hra ve vysílání Rádia Wave po 12. hodině.
2: Já jsem vedle byla, ale vůbec mi to nevá.
0: Vyhrávám to, že můžu odejít teda, ale není to fér, protože Tereza to netypla, taky už může odejít.
2: Hele, s klidem v duši, prostě na srdci, ze vším prostě odcházím a vy si poslechněte víc informací o tom, o čem bude quest, protože si to dneska i zavoláš s někým.
1: Ano, 12 hodin 20 minut plus minus, Jarda Méval klasicky v pátek natýzuje, proč byste měli dneska v 18 hodin poslouchat novou epizodu.
0: Tak na to se těšte a těšte se taky na vysílání s Krištofem až do 15. hodiny. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jesnění není na jednom pódiu. Je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jesnění.cz. Zajesni se. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
4: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Přesně v 11 hodin dohrává Niva a skladba Sirens. Posloucháte Radio Wave, které míří do svého dalšího vysílacího bloku. No a my to otevřeme s MKG a nebo Lolo Zuai.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

Lolo Zua je skladba Galipet na vlnách Radia Wave. V 11 hodin a 6 minut posloucháte dopolední on air. Příjemný poslech z proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze vám přeje Krištof Šimek. Čekají nás 4 hodiny nabitého vysílání, jak už jste slyšeli v předávce. Budeme si po 12. hodině povídat s Jardou Mévaldem o aktuálním questu, tedy o tom, o čem je letní série Sidequest, tedy o legendárních českých hrách. No a samozřejmě nabídneme spoustu dalšího, už za chvilku ukázka z posledních fasád, ale na řadu taky přijde studovna nebo expedice. No a samozřejmě spousta hudby, spousta pozvánek na všemožné kulturní akce. Míříme do posledního prázdninového srpnového víkendu a i ten připravil pro vás spoustu míst, kam se můžete vyrazit, podívat třeba za jakoukoliv formou kultury. Takže to dneska taky dostane určitě svůj prostor. No a samozřejmě spousta hudby, spousta novinek. Teď míříme za zpěvačkou Beatou Kyzlinkovou, kterou znáte pod nickem Bea K. No a ta má připraveno skladba Thrifted Book, právě teď míří k vašim uším na rádiu Wave.

0: Bros.
1: Baby No Money, taky Rich Brian je na virální hit posledních let. Edamami, teď posloucháte Radio Wave a dáme si ukázku z podcastu Fasády. Myslíte si, že vaše chata po dědovi je úplně obyčejná? Možná se mýlíte. Architekt Jan Bureš a historik architektury Adam Štěch pro architektonicky zajímavých chatách pátrají. No a pátrají po nich po celé České republice, projíždějí inzeráty, realitky, listují meziválečnými časopisy a vyráží do terénu. No a v nejnovějších fasádách vysvětlují, proč chata není jen socialistický útěk do přírody, ale je zatím ještě mnoho a mnoho dalších příběhů. Alespoň tedy podle nich. Celý díl dáme samozřejmě teď ve vysílání ukázku z něho. Celý díl na webu wave.cz, taky v podcastových aplikacích. Teď tedy krátká ukázka z nových fasád.
2: Vy jste spolu i podnikali pár výletů za těmi chatami, tak možná kdybyste mi nějak popsali ten proces toho, od toho, kdy teda tu chatu objevíte někde v nějakém archivu, až po to, že v ní stojíte a fotíte si její interiér.
3: Je to různě, je to strašně moc cest, samozřejmě hodně používáme mapy, hledáme na internetu, prostě projíždíme mapy, protože se dá najít třeba podle nějakých půdorysů. Problém je, že máme hodně chat jakoby z původní literatury, právě hlavně z těch časopisů ze 30. let, ze 40. let, ale tam často nejsou uváděny vůbec žádné lokality, ani třeba ne jakoby vesnice nebo název vesnice, často to je třeba chata na Vysočině. No a teď teda hledejte teda chatu na Vysočině. Takže často u těch chat právě byl nutný v podstatě terénní průzkum tím, že jdete do nějaké lokality a tam vlastně hledáte náhodně a najednou vás něco zaujme a jdete se zeptat, protože tam někdo je na zahrádce a někdo vám řekne, jo, to tady mý předci postavili a jo, znám architekta, no možná něco najdu. Takže takhle i často to bylo opravdu, že musíte jaksi empiricky čistě prostě jít do té přírody a nějakou chatu najít. Často taky se nám podařilo nějaký chaty objevit na realitních stránkách.
2: No,
3: prostě dáte si chata, prodej chaty a vyjede vám třeba 1000 různých nabídek.
2: Tam vždycky najdu jenom chatu na Řopíku. Tohle jsem v životě nenašla.
3: No, a jako taky se tam objevily zajímavé chaty, takže já pak kontaktuju pana nějakého realitního makléře, že nás to zajímá a to a většinou jsou ochotní, takže pak třeba jedem to nafotit.
4: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Amelia Seba a skladba One Foot na vlnách Radia Wave. V Nepálu hrozí další povodeň. Bariérové jezero, které se vytvořilo po té první, totiž začalo přetékat. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před 2 dny poničil příval vody. Varovala čínská televize CCTV. Čínské úřady přerušily proto záchranné práce v postižené oblasti, no a stoupající hladiny řek už potvrdili také nepálské úřady, které rovněž přerušily záchranné práce. O tom informovala agentura Reuters. Připomínáme tu šílenou tragédii, která se stala. Podle poslední bilance si povodeň vyžádala 469 obětí v Nepálu, další minimálně 3 v Číně. No a záchranáři dál pátrají, teď tedy přerušeně kvůli další hrozbě povodně, po dalších stovkách lidí celkem v Nepálu, přes 900 pohřešovaných lidí, v Číně přes 500. Opravdu, kdo jste viděli ty záběry právě, které samozřejmě obletěly svět, tak víte, jaká šílená tragédie se stala. Teď tedy informuje také zpravodajský server Českého rozhlasu i rozhlas.cz, že v Nepálu hrozí další povodeň. Snad přineseme do budoucna také lepší a pozitivnější zprávy. Na rádiu Wave teď Ten Lins, taky Jasmine Sullivan.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než holku.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Jo.
2: To je Matyáš.
4: Třeba potřebuje čas, aby jí to řek.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.
3: Filtr. Ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.

0: myself, I conceded, huh? Feeling myself, I conceded, huh? Yeah. Feeling myself, I conceded, huh? Feeling myself, I conceded, wow. Feeling myself, I conceded, huh? Flow Milia, skladba Conceited na vlnách Rádia Wave v 11 hodin a 41 minut. Už je s námi ve studiu Rozálie Pecáková. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Mohl bych ti zapnout mikrofon, viď? Tak zkus ještě jedno.
1: Ahoj.
0: To samozřejmě je moje chyba, takže už jsme tady spolu. No, ty přicházíš po dnešních ranních zprávách a přicházíš s informací, jdeš mi trošku do rány, protože já jsem před 4 dny sledoval své oblíbené Simpsonovy a tam je jedna epizoda, ve které pošťák zamrzne v nějakém ledovci a po několika letech zase rozmrzne a pošta dorazí až k Simpsonům a vlastně Homer potom pátrá, jestli je vlastně vůbec synem svého otce. No, my míříme za možná trošku něčím podobným, protože v Rakousku se podařilo najít 63 let ztracený batoh v ledovci a navíc se ještě podařilo vypátrat i jeho dnes už 86-letého majitele. Jak jsi tam ten ledovec dostal a respektive jak jsi tam dostal taky ten batoh do toho ledovce?
1: No tak tehdy ho tam odhodil právě ten horolezec, kterému je teďkon už 86, protože tehdy s přáteli přecházel ten ledovec a spadl do trhliny. Musel se zbavit váhy, aby ho kamarádi zvládli vytáhnout, ale ten batoh tam zůstal a jeho se teda podařilo vytáhnout zpět.
0: No a jak se podařilo ten batoh tedy vysvobodit a najít ho?
1: Našeho turista, který ten nález potom ohlásil policii, ta nejdřív vyšetřovala, jestli nejde o důkaz nějaké dávné horolezecké nehody. Pomocí ale dokumentů nalezených v batohu se zjistilo jméno majitele, kterého potom vypátrali.
0: No a jak je možné, že se po takové době vlastně podařilo vůbec tuhletu věc objevit, že tam vlastně celou tu dobu vydržela?
1: Tak on byl celou dobu právě schovaný v tom ledovci, které ale mnohem rychleji ustupují. To je, jak píše deník The Guardian, podle vědců způsobené především globálním oteplováním způsobeným člověkem. Není to první takový pozoruhodný nález. Například v roce 1991 turisté v Alpách nalezli mumifikované tělo muže, který zemřel před 5300 lety.
0: Informace, které jsme probrali ve vysílání Radia Wave, zároveň taky už velmi brzo na našem webu wave.cz v záložce Wave News. Rozálie Pecáková nás o tom informovala, díky moc a měj se krásně.
1: Taky.
0: Ahoj.

0: Je Places to be, krásný energický hit před pátečním polednem. Blíží se další víkend, určitě si příští hodině řekneme, kam všude můžete vyrazit a dneska třeba i na dokonce spoustu věcí spojených s rádiem Wave v rámci podcastovny. Prozradím po 12. stejně tak po 12. si budeme volat s Jardou Mévaldem a bavit se o jedné z nejslavnějších českých her, takže vydržte, poslouchejte rádio Wave a dobrou chuť, pokud vás v příštích minutách čeká třeba páteční oběd.
1: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
2: Já tady žít nebudu.
1: O vztazích, které nejsou jednoduché.
3: Není nic, co bychom pro děti nezvládli.
1: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika v kinech od 20. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
5: Modeláři.
6: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
4: na Rádiu Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: 12 hodin, 1 minuta, krásné poledne vám přejeme z Hrty studia Rádia Wave v pátek 28. srpna. No a pokračuje vysílání Rádia Wave teď Ice Age, anebo taky Underscores.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Underscores a skladba Tell Me You Want It na vlnách Radia Wave. 12 hodin 8 minut, posloucháte teď už odpolední on air. Příjemný poslech vám přeje Krištof Šimek v pátek 28. srpna. Už za chvíli se jako tradičně každý pátek spojíme s Jardou Mevaldem, aby vás pozval na poslech nejnovější epizody Questu, tedy pořadu Radia Wave, který se věnuje hrám a vůbec online světu. No a letní série SideQuest pro vás sleduje ty nejzásadnější herní tituly z české produkce z posledních let, ale vlastně i z posledních dekád. Nejinak tomu bude v případě toho nejnovějšího dílu, protože se budeme bavit o hře Operace Flashpoint, která vyšla, Jařku, přes 25 lety, tedy čtvrt století od toho původního vydání. Jarda Mevald tu hru určitě hrál, připomene to za chvilku ve vysílání Rádia Wave. Do té doby zahraje třeba Laser Viking, nebo třeba teď už jedna z těch nejnovějších skladeb, za kterou stojí Denzel Curry a taky Kenneth Bloom, a taky Jeba, a ta skladba se jmenuje Difference.

0: Radio Wave nám dohrává Čavlou se skladbou How Long, no a já už mám teď velikou radost, že můžu do vysílání Radia Wave přizvat autora pořadu Quest herní série Radia Wave, Jardu Mévalda, ahoj.
1: Ahoj.
0: No já mám velikou radost, vysvětlím proč, protože si hodně ujíždím na letní sérii Side Quest, protože se tak trošku vracím do základní školy, kdy jsme v hodinách informatiky místo výuky se věnovali třeba Counter-Strike 1.6. No a teď míříme za hrou operace Flashpoint, která tedy navazuje na už zmíněné Machinarium, Eurotrack Simulator, taky na Mafii. A já jsem se teda úplně vyděsil, když mi došlo, že operace Flashpoint vyšla před 25 lety.
1: Je to tak.
0: Neuvěřitelný.
1: Už jsme starý.
0: Jsme starý. Jaký jsou tvoje první vzpomínky na tuhletu hru, která měla obrovský úspěch a skutečně trendovala nejen v Česku, ale opravdu v celém světě?
1: Moje úplně první vzpomínky jsou ze stránek herních časopisů, kde jsem hltal obrázky. Nevěřil jsem tomu, že to vypadá prostě jako západňácká hra, protože to je hra z Česka a tehdy jsme na hry z Česka byli zvyklí koukat trochu jinýma očima. A když jsem ji pak poprvé viděl v pohybu, tak jsem si říkal, to není možný, to prostě to nemohli udělat, to je nějaký fake, to prostě to za chvilku spadne. Ale nespadlo to, nebo ono to občas padalo, ale nepadalo to kvůli tomu, že by to udělali úplně špatně, ale spíš, že jsem měl slabý počítač. Ale hlavně jsem byl překvapený z toho, co tam je všecko nacpaný, protože tam jste hráli za vojáka v armádě, ale nebylo to jenom o tomhle, mohli jste tam nasednout do nějaký škodovky nebo do traktoru, a třeba tu misi vyřešit úplně jinak, než byla zamýšlená. A nebo případně, když jste tam měli misi, když jste museli prostě jenom utíkat, kdy vše celou vaši jednotku postřílali a museli jste prostě utíct, tak jste skutečně jako se cítili něco, nevím, jestli to není až příliš jako stará reference, jo, ale existuje československý film Co pak je to za vojáka?
0: Ano.
1: Kterým Jirka Langmajer běží přes nějaký vesnický, přes nějaký venkov, a musí použít úplně všechny prostředky k tomu, aby utekl nějaký hlídce, která ho nahání. Tak já jsem se cítil přesně takhle.
0: Je to tak, ale když teda na tenhle ten film jsem si vlastně ve spojitosti s touhle hrou nevzpomněl. Já si prostě pamatuju na to samozřejmě, že ta hra se odehrává někdy v době studené války. Je tam ta vzpoura toho generála Guby. Čím ty si vysvětluješ, že tahle ta hra opravdu takhle vystřelila? Bylo to i právě třeba tím, že se nehrálo jenom za jednu postavu, ale že tam skutečně se střídal, že jo, tankista, zároveň pěšák, zároveň jako další postavy. Bylo tohle třeba převratný?
1: Hele, částečně na to odpovídáme určitě v tom speciálním sidequestu, který bude dneska večer, ale ta odpověď je správná, to, co říkáš vlastně. Jo. To, co na té hře bylo neuvěřitelné, tak bylo zároveň i to, co tehdy jsme ve hrách prostě neviděli. Jo. Flashpoint byla jedna úplně z prvních her na světě, ne českých, ale na světě, která spojila vlastně takhle obrovské možnosti. A jak říkal, mohli jsme hrát za tankistu, mohli jsme hrát za pilota, dokonce stíhačky, mohli jsme hrát za pilota vrtulníku, mohli jsme hrát za speciální komando, mohli jsme hrát za normálního toho vojáka, se kterým jsme začínali. Tyhle ty věci, aby se spojily do jedné hry a fungovaly jako každá jako separátně naprosto skvěle, tak to tady prostě nebylo. Jako neexistovaly takovýhle hry. Jako byla nějaká konkurence, samozřejmě jako existovaly realistický tituly jako Rainbow Six nebo Ghost Recon, to jako bylo už tehdy. Ale aby to všechno se spojilo do jednoho velkého válečního simulátoru, tak ti jsou opravdu přišli první na světě.
0: Někdo tu hru nezná jako standardní název operace Flashpoint, ale třeba jako Arma, Cold War Assault, tak proč tady jsou dva názvy?
1: Protože tehdy, když vlastně operace Flashpoint vycházela v tom roce 2001, tak se oni se dohodli s vydavatelskou firmou Codemasters a zároveň v rámci té dohody jim prodali práva na tu značku. Vlastně to, že se to může jmenovat operace Flashpoint, tak zůstalo u Codemasters. No, oni se pak rozhádali o pár let později a u Codemasters skončila stále ta značka operace Flashpoint a oni teda měli jako možnost udělat tu hru. No a když ji dělali, tak vlastně jim dali ten název Arma, z toho pak vznikla samostatná série Arma. No a oni to jakoby zpětně pak zařadili do té série, že to byla vlastně taková pre-Arma. No a pak jako o pár let později, v rámci nějakého vyrovnání se jako konečně dohodli teda i s těma Codemasters a odkoupili zpátky práva. Takže dneska už to oficiálně zase jmenuje operace Flashpoint.
0: No, kdyby se někdo chtěl nalákat na dnešní epizodu právě třeba i tím, že by si chtěl zahrát, já si, pokud se nepletu, myslím, že k tomu vyšla potom i nějaká remasterovaná verze, byť jsem ji teda nehrál, tak dá se to vlastně dneska ještě zahrát optikou toho, že samozřejmě tehdy určitě převratná grafika. Dneska samozřejmě, když vidíme trailery na nejnovější hry, tak víme, že tohle to je opravdu jako hodně velké retro, ale myslím, že to ještě stále může konkurovat a že to není jenom zahrát si retro, ale že v tom vidíme nějakou tu převratnost. A třeba proto nás to může lákat si u toho počítače tohle ještě někdy hodit?
1: Člověče, určitě jo, protože jednak ten remaster, on vyšel skutečně před pár týdny, to je jako velmi aktuální záležitost. Za druhý, takovýhle her je dneska už hodně, jo, takových her, ve kterých opravdu můžeš toho dělat jako dost v rámci té vojenské simulace. Na druhou stranu, ten Flashpoint s tím, že vyšel opravdu před těma 25 lety a vlastně prokopával jakoby tu cestu, tak ve spoustě věcí jednoduchý. A právě ta jednoduchost, to je jeho síla. Že dneska už nemusíš jako sledovat tohleto a tamhleto, jako třeba když si zahraješ Armu trojku nebo nějakou jinou takovouhle hru. Ale že opravdu ta hra dneska už je docela dost jednoduchá. Ale ta jednoduchost není na škodu, naopak, je to prostě jako dobrá vstupní brána. Takže já myslím, že to rozhodně sílu má a i proto jsme ji vybrali do těch 5 her.
0: Dneska tedy od 6 operace Flashpoint zevrubně probraná v aktuálním questu a teď teda jedna odbočka mimo scénář, snad tě tím nezaskočím, ale když se tady povídáme o herním světě, já se tě nemůžu nezeptat, jestli jsi včera večer viděl prodloužený trailer k GTA 6 a jestli z toho máš nějaké první, jenom třeba krátké dojmy.
1: Člověče, neviděl jsem ho celý, protože si to chci schovávat až na to, až vyjde ta plná hra. Což je asi logický, ano. Ale viděl jsem pár obrázků, viděl jsem nějaký jako třeba 2 minutky z toho. A kromě toho, že to teda vypadá jako další Grand Theft Auto, což to asi se dalo čekat, jako asi z toho nikdo nečekal, že to bude letecký simulátor, že jo. Tak mě na tom překvapila jedna věc, jo? Mě na tom překvapila ta rozloha, mě na tom překvapilo to, že to bude 3x větší, než je Red Dead Redemption 2, což doteďka byl vlastně ten největší svět, který Rockstar udělal. Já jsem si říkal, tak udělají to 1,5x větší, dobrý, nebo 2x větší, a ne, to udělají 3x větší, samozřejmě, on se to odehrává Vice City, což je jako reálná oblast Floridy, řekněme, předělaná do herního světa. A tam bude určitě spousta míst, kde bude jako moře, jo, a nic tam nebude, možná tam jedna loď nějaká propluje. Ale i tak ten svět je prostě obrovský a je fajn, že se jim daří vlastně i po těch letech něčím hráči jako zaujmout. Já když jsem se před pár měsíci bavil na tohleto téma, právě i v questu jsme to rozebírali, že jako čím vlastně chceš zaujmout, když jako máš to GTAčko 5, kde už všechno je, jako vlastně. Tak vlastně tady můžeš zaujmout jednak tou rozlohou a pak druhou věcí a to je rozhovorování, protože v GTAčku nikdy nebyly rozhovory jako důležitý. A tam prostě přišel k nějaký postavě, ona začala mluvit a to bylo všechno.
0: Mohl jsi to skipnout a stejně jsi viděl, co budeš dělat, že jo?
1: Ano, přesně tak. Tak tady konečně teda jsou zase, nebo ne zase, oni v Red Dead Redemption byli, ale v GTAčku nebyli rozhovory, ve kterých jako skutečně nějakým způsobem můžeš určovat jako to, o čem se s tou druhou postavou bavíš, jako co rozebíráš, jakým způsobem se to třeba bude navazovat na tu misi jako takovou. A možná si do toho teďko projektu víc, než tam jako ve finále bude, ale už jenom tím, že to ukázali, tak to asi pro ně je důležitý a já se na to moc těším.
0: No já jenom tady přidám svůj postřeh ten, že samozřejmě, bohužel se objevilo spoustu líků a spousta věcí už lítá po sítích. Taková jako třeba moje osobní rada je, kdykoliv se tohle na vás někde jako navalí a objeví se to, tak já to okamžitě jako scrolluju pryč, abych si to zaprvé neprozradil sám sobě a zároveň, abych nepřispěl s jedním, byť jenom jedním jediným shlédnutím k tomu, že někdo bohužel měl tu potřebu tohle udělat a tuhle tu možná nejočekávanější hru dekády prostě pustit na sítě. Věřím tomu, že GTA 6 samozřejmě velmi, velmi podrobně proberete v questu 19. listopadu, tahle ta dlouho očekávaná hra vyjde, ale dneska se trošku zase vrátíme do minulosti k velmi zásadní hře Operace Flashpoint. V roce 2001 vyšla před čtvrtstoletím, no a dneska velmi podrobně v questu od 18. hodiny. Povídali jsme si s Jardou Mevaldem, který tam samozřejmě bude hrát jednu z těch klíčových rolí. Moc díky, že jsi našel čas na Radio Wave v tuhle chvíli a v 18 hodin se všichni těšíme na nový díl.
1: Taky děkuju a možná, když jsi to zmínil, tak já prozradím jednu věc tak jako do budoucna. GTAčku 6 budeme probírat nejen ve standardních epizodách questu, ale možná i někde jinde.
0: No tak to je nádherný teaser, přátelé, tak bedlivě poslouchejte Radio Wave, poslouchejte quest, sledujte sítě, ať vám to neunikne, protože opravdu tohle bude velice, velice očekávaná záležitost. Jarda Meval, díky moc, měj se krásně, ahoj.
1: Měj se, čau.

0: Anžela, skladba Líb na vlnách Radia Wave, 12 hodin 39 minut, teď taky pozvánka k poslechu dnešní 19. hodiny, protože i Pavel Sladký pro vás připravil letní sérii a ta letní série se jmenuje Expedice a tentokrát si povídal s Prokopem Pithartem, kterého znáte třeba i právě z nového formátu Radia Wave Podhoubí, které navázalo na to předchozí, které pro vás připravoval Ondra Šibestík. No, takže to tedy dneska po 19. hodině a můžu slíbit, že už i v příští hodině vám z toho pustím krátkou ukázku. No a v playlistu Rádia Wave, když se vrátíme teď do aktuální doby, tak vám můžu slíbit třeba Clips a nebo taky Mac DeMarca, hudebníka, který má evidentně Prahu rád, znovu tady vystoupil. Je to sotva 2 měsíce, někdy v druhé polovině června. 18. června se představil ve Foru Karlín. My si dáme teďka jeho skladbu Nobody.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: natáhnou Petr Uhlík a Adam Ernest. No a ti tradičně, jak moc dobře víte, nejdou pro nějaký humor i ten nekorektnější daleko. Zároveň to je série, která trošku odhaluje, když se nám nedaří. Takže oba dva jsou velmi sdílní a dokážou různé trampoty z jejich životu velmi dobře komentovat. Ostatně nedávné vystoupení v rámci letní podcastové scény v Troje ukázalo, jak moc vás baví, protože tam bylo absolutně natřískáno. Tak věřme, že i dneska v 15 hodin bude plno v klubovně na Chudáčky a o hodinu později taky na Slejvák. Vyražte na podcastovnu a užijte si program Rádia Wave. Taky se tam představí ještě potom podcast Sound System, takže celkem 3 tituly. No a my se vracíme do vysílání Rádia Wave, Meluzína, taky Hand Habits na vlnách Rádia Wave v příštích minutách.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Ahoj, tady kapela Meluzína.
4: A právě posloucháš Radio Wave.

Loukman na vlnách Rádia Wave, 13 hodin 7 minut. Přesunujeme se do druhé poloviny mojí dnešní vysílací relace. Stále vás tedy zdravím z proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze. On air s Krištofem Šimkem tedy ve druhé půlce, to znamená, že máme před sebou ještě spoustu a spoustu zajímavých věcí. Slíbil jsem vám víkendové akce, takže určitě probereme, kam letos můžete vyrazit na konci srpna za kulturou. Zároveň se za chvilku podíváme taky na téma zpátky do školy, protože to určitě vidíte všude kolem sebe, i v televizích, v reklamách, prostě back to school téma teď jede na plné obrátky. V úterý půjdou studenti, žáci znovu do školy po prázdninách, takže pokud patříte mezi ty, kteří se budou vracet 1. září do lavic, tak věřte, že na vás myslím a že z toho taky mám samozřejmě takovou lehkou depresi, že zase to léto velmi, velmi, velmi rychle uteklo. Jít taky Sailem anebo Candy Pumps na vlnách Rádia Wave právě teď.

0: I love when I go out, cause I go out, yeah, out of town. I love out of town. In the crib, in the whip, on the down. And I'm flying, and I'm on a jet out of town. I'ma buy you fucking company and sell your hard work for a dime. I seen 2093 and fucking came back, yeah, every time. I love rapper Yeat na vlnách Rádia Wave. 13 hodin 17 minut posloucháte Odpolední on air. Teď si dáme ukázku z nového dílu podcastu Studovna s učitelkou Alenou Ruberovou. Navázala Aneta Štokrová, moderátorka, na minulý díl a probrali spolu přípravu na nový školní rok, tedy téma, které samozřejmě teď kolem nás všude je přítomné. Ten celý díl poslouchejte na webu wave.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. My si dáme ve vysílání Rádia Wave teď krátkou ukázku.
1: Ty jsi letos dokončila magisterské studium.
2: Ano.
1: A nastupuješ teď jako třídní do páté třídy?
2: Ano.
1: A předtím jsi učila, nebo jak to máš? Bude tohle tvoje první, asi první třídnictví, předpokládám. Čím je to specifický?
2: Já jsem vlastně předtím měla zkušenost žáky jenom právě z praxí, které jsem měla buď na střední škole, anebo právě na vysoké škole. A zároveň ještě teda jezdím dlouhodobě dělat instruktorku na dětské tábory. A teďka mě teda v září čeká první třídnictví v páté třídě. A jsem z toho právě nervózní, protože vlastně já jsem se s těmi dětmi v páté třídě v rámci praxí setkala možná dvakrát. Což je jako, to je jako extrémně málo na to, že teď s nima mám vlastně strávit celý ten rok a provést je tím rokem, než půjdu do té šesté třídy. Takže proto jsem se snažila vyrobit si spoustu pomůcek, abych na to pak vlastně nemusela v průběhu toho roku myslet, protože ono to vyrábění je strašný žrout času. A já, když jsem se jakoby dívala na internet, tak za každý prd chcou všichni peníze prostě. A já chápu prostě, že je tady spousta jako lidí, co si řeknou, 10-20 korun, to je v pohodě. Ale prostě pro, myslím si, že začínající učitele, který prostě nemají ještě jako žádnou výplatu, a nebo třeba nejsou tak zruční si to někde jako vyrobit, tak prostě, kdyby měli každý den jako za něco dávat furt 10, 20, 50 korun, tak prostě ono se ty částky jako strašně nasčítají. Proto jsem právě začala i na své sociální sítě publikovat materiály, které poskytuju těm učitelům zadarmo. Jednak si za to netroufám vzít jako vůbec peníze, protože jsem začínající učitelka a vím, že určitě v těch materiálech se třeba najde nějaká chyba, jo, nebo něco, což prostě se dá očekávat. Ale zároveň vím, že to jsou jako pro mě věci, které já jsem schopná vyrobit za 20 minut. Jo. Jsou to věci, které já si vyrobím, stejně je použiju, tak ať z toho má užitek aspoň ještě někdo další prostě.
1: A abychom si to dokázali představit, co to může být? Je to nějaká hezká barevná tabulka vyjmenovaných slov nebo násobilky?
2: No, vyráběla jsem, ať už jsou to nějaká pexesa, jo, třeba na vyjmenovaná slova, různá domina. Mám tam vyrobený třeba pomůcky na zlomky, já mám, kdo má. To znamená, že každý dítě dostane kartičku, má tam obrázek nějakého zlomku, třeba 1/3, takže on podle obrázku musí vlastně poznat, co dostal za zlomek. Mm-hmm. A pak tam má napsaný, který zlomek hledá, takže on hledá kamaráda, který má tu kartičku s tím zlomkem. A takhle si to vlastně na tom procvičují. Snažila jsem se udělat spoustu jako aktivit, kde děti vlastně nemusí sedět jenom za stolem a furt číst a furt psát a furt něco vyplňovat. Ale aby se zvedli z té židle a šli něco dělat prostě po té třídě. Protože vím, že mě samotnou na té základce ani na střední, ani nikdy jinde nebavilo prostě sedět a psát a číst a koukat. A hlavně to není pro všechny děti. Jo. Prostě máme tady děti, které se z toho bezvadně naučí tím, že to vidí. Ale pak máme děti, které si to musí osát, které si to musí zažít. Jo. Máme děti, které to potřebují slyšet. A jak oni to uslyší, když to mají před sebou jako a mají doplňovat? Takže proto jsem začala ty materiály vyrábět.
1: To je super, to se mi strašně líbí. A tenhle přístup, kéž by ho měl víc učitelů. Pojďme klidně probrat některé ty věci. Já jsem si všimla i, že jsi pro ně vytvářela nějakou nástěnku takovou. Pojď to klidně víc popsat, to mě zajímá.
2: Já jsem si říkala, že vlastně v pátém ročníku v přírodovědě se vlastně řeší téma vesmír a říkala jsem si, to by bylo super prostě na nějakou jako celoroční hru. Takže vytvářím jednak materiály, které mají nějakou vesmírnou tématiku, ať už je to právě do češtiny, do matematiky nebo i výzdobu. A chtěla bych vlastně ten celý rok tím vesmírem nějakým způsobem motivovat. A vyrobila jsem si vlastně Galaxii úspěchu, kde vlastně jsem si řekla, že každému žákovi vlastně dám jeho hvězdu. Bude tam mít vlastně jméno A žáci vlastně v průběhu roku budou sbírat vlastně samolepky na tu hvězdičku za nějaké jako úspěchy, za to, čeho si všimnu, že hrají fair play třeba, jo, že někomu dokázali pomoct, jo, nebo že někomu něco vysvětlili, jo, že se nesmějou někomu ve třídě, když někomu něco nejde, že si pomáhají. A tohle jsou věci, kterých si chci všímat a chci za to ty děti vlastně nějakým způsobem odměňovat. Takže budou sbírat vlastně ty samolepky a poté vlastně podle počtu těch jako nazbíraných samolepek si za to můžou vybrat nějaký jako odměny v uvozovkách.
3: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Fashion Club a skladba Confusion na vlnách Rádia Wave v 13 hodin 30 minut. Teď pozvánka na tento víkend na festival Mikulov, tedy na festival nepopulární hudby. Tradičně právě zpestřuje poslední prázdninový víkend v Mikulově na Břeclavsku. No a láká na nastupující hvězdy české alternativní scény. No a já už můžu prozradit, že tedy na tomhletom festivalu se představí například tu skupení Treska jedno skvrná, taky Expedice Apalucha, Tornádolů, taky OCD, Noi Seniors, taky hudebnice Máří, Květách, takže i interpretky známé z playlistu Rádia Wave. Zahrají taky Krásné nové stroje, Václav Koubek, Cyril Kaplan, no a nebo taky třeba Mutanti hledají východisko, či Denis Bango, a.k.a. Fuck Kult, taky letní kapela Dunaj a Jana Vébrová. Spousta bohatého programu je na vás připravená právě na dalším ročníku festivalu nepopulární hudby Mikulov, tedy Mikulové, psáno tedy s tím anglickým slovem love. To všechno se uděje už ode dneška právě na jihu Moravy, tak klidně vyražte. No a když jsme zmínili Fakulta v playlistu, respektive v programu tohohle festivalu, tak právě Fakulta v playlistu Rádia Wave nabídnu teď. Dáme si skladbu Terror.

0: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
1: Poslouchejte dnes od 6 večer
0: na

Novinka v playlistu Rádia Wave, londýnská kapela Sorry a Tom Will Smack Your Ass, 13 hodin 45 minut. No a teď aktuální informace o počasí v Česku, protože v pátek a v noci na sobotu hrozí na většině území silné bouře. Meteorologové taky varují před přívalovými dešti. Nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu, taky kroupy o velikosti přes 2 cm a přívalový déšť právě zasáhne dneska tohle všechno odpoledne, večer a taky přelomu ještě tedy jakoby v přechodu z dneška na zítřek část České republiky. V regionech na většině území Česka se v pátek a v noci na sobotu také objeví silné bouřky s přívalovým deštěm, ale s menšími kroupami a větrem o rychlosti maximálně 70 km za hodinu. Tohle všechno vyplývá z výstrahy, kterou v pátek zveřejnil Český hydrometeorologický ústav, tedy dnes. No a skutečně se běžte podívat, jestli náhodou ta vaše oblast není tou, která se má právě připravit na kroupy a na třeba silný vítr, abyste si třeba zajistili, pokud jste někde venku, máte zahradu, klasicky zajistit skleník, zajistit okna a tak dále. Prostě a dobře tak, jak byste se chovali, když víte, že se na vás řítí tohle počasí. Tak to hlavně všechno ve zdraví, v pohodě přežijte, zas taková hrůza to není, ale proto tady jsme my, proto tady je i zpravodajský server i rozhlas.cz Českého rozhlasu, který pro vás tyhle ty informace zprostředkovává. Tam se můžete podrobně dočíst, jaké je to počasí, že se to řítí na nás, na část České republiky. Kendrick Lamar nebo Skrillex, to je návrat k playlistu Rádia Wave.

0: cítit takzvaně. Budu vám hodně závidět a přiznám se, že než jsem teď sešla ze třetího patra z našeho newsroomu kanclu, tak jsem měla otevřený počítač a dívala jsem se na jednotlivé termíny, co se týče zveřejněných koncertů, nejenom toho pražského v rámci aktuální šňury, kterou pojedou Fontaine's DC, a zatím mají zveřejněnou jenom tu část celé šňury, která se bude dít v rámci těchto měsíců října, listopadu, myslím, že i prosince v kontextu Evropy, a já se tou dobou nebudu pohybovat,
1: ano,
0: v Evropě.
1: Martina prostě míří už na jiný kontinent, tady to prostě dobře nestačí a bohužel tedy půjde dál, ale to vůbec nevadí, protože já si myslím, že kapela velikosti Fontaine's DC zahraje na všech kontinentech na téhleté planetě, kromě Aljašky, kromě Antarktidy, si myslím.
0: Počkej, já mám velké doufání, protože to místo, kam já mířím v říjnu, tak je už místo, kde Fontaine's DC koncertovali v loňském roce dokonce a v rámci svojí obsáhlé, velmi dlouhé šňury k desce Romance, která vlastně pokračovala skoro rok a půl v kuse, nebo nevím, jak dlouho to trvalo, neuvěřitelně dlouhá šňůra, vraceli se znovu potom zpátky do Evropy, zase do Ameriky, do Austrálie, takže uvidíme, třeba se dočkám i já budu velmi doufat.
1: Já bych hlavně chtěl doufat, že by třeba mohli Fontaine's DC oslovit i nějaký jako lokální support, protože samozřejmě určitě nejedou sami, ale nevím, jak moc to na koncertech dělají, že by...
0: Nemají lokální support, mají zahraniční.
1: Já jsem si říkal, to by bylo hustý, kdyby měli Fontaine's DC koncert v Praze a třeba jako předskokan byl fakt cool, co bys prostě podle mě jakoby explodovala už, jako, že bys ten hudební zážitek nedokázala ani vstřebat.
0: No, tak ještě tím tuplem, že bych na něm nemohla být, tak to nevím, co by se stalo, no. Každopádně tak toto nebude, ten support je zveřejněný, já jsem dneska viděla plakát na ten pražský koncert a bylo tam nějaké zahraniční jméno.
1: No tak každopádně tak či tak ten koncert se uděje, 16. října vyjde nová deska, no a Fontaine's DC...
0: Dopamine Chamber.
1: Ano, dorazí, samozřejmě ty jsi ten název té desky konzultovala s kapelou, předpokládám, když se rozhodovali. Nicméně tedy 30. října v Praze zahrajou na výstavišti ve velké sportovní hale. Já si trošku říkám, že vlastně podle velikosti téhleté kapely to je poslední koncert, kdy hrajou v takovéhle venue, protože podle mě příště, kdyby měli koncertovat v Česku a nebyl by to open air jako venkovní koncert, tak si myslím, že Fontaine's DC skutečně míří tím, jak moc velké široké publikum dokáží oslovovat klidně k té areně.
0: Uvidíme, jak to dopadne. Vlastně podobnou větu, kterou si zmínil ty teď, konkrétně v kontextu venue halové, tak se zmiňovala v minulosti vlastně s vydáním desky třeba Skinty Fia, protože to naposledy vystupovali v kontextu českém, měli dokonce, pokud se nepletu, dva koncerty v Česku. Jeden z nich se uskutečnil v pražské Roxy, na to jsme vzpomínali dneska s kolegou Adamem z webu, protože on tam byl, já jsem neměla tu možnost na tom koncertě být, takže to byla jakoby venue, do které se vejde kolik? 700, 800 lidí, iž něco takového podobného. No a potom měli ještě jeden koncert v Brně, pokud se nepletu, na kabinetu Můst, což byla jako v skutku neuvěřitelná jako podívaná, která už se nikdy nebude opakovat, protože takto malá venue prostě pro takovouto kapelu těchto rozměrů už dnes, tak můžeme jenom vzpomínat, mávat šáteček, ahoj papa.
1: No a šáteček, ahoj papa, můžu zamávat teďka já, Martina Foldinová, další 3 hodiny s vámi, namídne vám ukázky třeba z Nájemníků z nové série, taky z Nádechu, anebo z Hergotu, zároveň si myslím, že vám skutečně dokáže říci i spoustu pozvánek na kulturní akce a dost možná se i znova v playlistu objeví Fontaine's DC, protože těch podle Martiny Foldinové, předsedkyně českého fanklubu Fontaine's DC, není nikdy dost. Takže uvidíme, co všechno tady ještě dneska poslechnete. Já se loučím, mějte se krásně a užijte si čas s Martinou. Ahoj.
0: Pa, pa, pa.
2: Starter. Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Návštěva sousedního Slovenska, tohle byl hudebník Vojtik na vlnách Rádia Wave. Máme pátek 28. srpna, 15 hodin, 8 minut k tomu v tento okamžik konkrétně přesně. No a od mikrofonu už vás v tento okamžik zdraví Martina Foldinová. Velmi upřímně doufám, že máte krásný, příjemný páteční den, že třeba zrovna teď kolem té 15. odpolední už tak nějak pomalu si brousíte zoubky na to, že budete pomalu odcházet z kanceláře, že máte před sebou volný víkend, že ho strávíte jenom tak, jak si sami budete přát, ale možná už teď předcházím a možná už teď připomínám něco, k čemu je možná ještě pořád trošku daleko a zatím ten čas můžeme trávit takto hezky společně s vysíláním Rádia Wave. Já konkrétně tady pro vás budu až do dnešní 18. hodiny. Za tu dobu společně stihneme třeba i redakční obsah Waveu tentokrát a to už za chviličku spolu koukneme na ukázku z naší zbrusunové série Nájemníci. Pokud chcete vědět, jak zápasí generace Z, co se týče bydlení, tak určitě vydržte u svých přijímačů, protože přesně o tom jsou naši nájemníci. Na Rádiu Wave, ale nabídnu třeba taky ukázky z našeho pořadu Nádech nebo Hergot, takže se zaměříme i na duševní zdraví nebo spiritualitu a to vše tedy až do dnešní 18. hodiny. Plus kulturní tipy, na co se třeba můžete těšit právě v tom nadcházejícím víkendu, to už vám prozradím v následujících minutkách a hodinkách. Teď už míříme za další hudbou. Za chviličku Soudy, taky britská hudebnice Pink Panthers s trackem Mosquito. No a teď čilská hudebnice Akryla, jedna z aktuálních novinek u nás na Radio Wave. Skladba, jejíž název je možná až trošku takovým jazykolamem, tak při pátku pokusím se Parte de mi, parte de ti. No, zvládla jsem to. Akryla.

0: Rozchody jsou na nic a své o tom ví i hudebnice Soudy. Missing Me, skladba v jejím podání teď v pátečním odpoledni, 15 hodin, 19 minut k tomu. No a já jsem vám slibovala ukázku ze zbrusu nové série Radia Wave Nájemníci. Ta odstartovala právě včera ve čtvrtek 27. srpna. Je to tedy pětidílná série z naší řady Normy. Její autorkou je Barbora Venclová. No a nové epizody vyjdou online vždy ve čtvrtek a úterý. Ve vysílání potom půjdou celé ve středu od 20. hodiny večerní. Naše série Nájemníci s podtitulem Kde složí hlavu generace Z vlastně sleduje Veroniku a Tobiáše, kterým je 23, no a chtějí si najít první společné bydlení. A to tedy v době, kdy na českém realitním trhu vládne krize. Tahle pětidílná dokumentární série skrze příběh Veroniky a Tobiáše ukazuje, jakým problémům musí čelit dnešní dvacátníci, když se chtějí osamostatnit. My si teď společně pustíme krátkou upoutávku.
1: Ahoj, já se jmenuji Veronika.
2: Ahoj, já se jmenuji Tobiáš a je mi 23.
1: Mně je taky 23 let.
2: Hledáme naše první společné bydlení.
1: Prostě asi normální byt vlastně, ne? Aby se bylo normálně žít jako normální lidi.
2: Důstojný,
1: to je možná to slovo, no.
3: To nedostupné a drahé bydlení nejenom, že vytváří nějakou obavu, ale ono celkově jako formuje to, jak ty lidi uvažují o budoucnosti.
1: 12 metrů.
2: A je to za 15 až 16 tisíc, no.
1: Podle mě jako myslí i energie.
2: Jo, okay.
1: Jakože je to 16, ale za, no, prostě za všechno.
2: Mm.
1: No, tak asi jedem dál.
2: Ostrý.
3: Polovina vlastně mladých lidí o budoucnosti uvažují jako o velmi nejistém. To znamená, oni nevědí, kdy se budou moct osamostatnit, jestli se budou moct někdy vůbec pořídit vlastnický bydlení.
2: Někde řekne, jsi jako mladý pár, jsi student, to kdybych jako jim v podstatě už říkal, že tam rozhodně prostě budu kouřit vevnitř, já tam prostě kalby a ničit to tam, že prostě jako mít studenty na bytě automaticky už je něco jako špatného.
4: Ta představa o tom ideálu se právě může poměrně lišit s tou žitou realitou, ve které často dochází k řadě kompromisů.
1: Třeba před rokem jsme se rozhodli, že se jako budeme stěhovat, pak byly prázdniny, a prostě než jsme stačili jít na prohlídku, tak to někdo vzal. Takže jsme spíš nestihli jakoby tady ten sprint.
4: Jenom vlastně ti mladí dospělí mohou ten ideál naplňovat, pokud mají jednak zásadní podporu v té rodině, nějakou ekonomickou, a pokud by zároveň k tomu byly i třeba poměrně vysokopříjmoví.
5: Český rozhlas Radio Wave uvádí dokumentární sérii z cyklu Normy Nájemníci.
1: Už máme klíče.
5: Kde složí hlavu generace Z.
6: No a teď jsme hodně těch věcí jako dali pryč na tu, na náš dvoreček. Aby jsme měli kolaudačku venku, ale jako zároveň to byla kolaudačka.
5: Poslouchej ve vysílání a na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jako vždy fenomenální Sara Rikas a teď taky hudebník Playboy Carty. To je muzika, která je velmi čerstvě za námi v playlistu Rádia Wave. No a naopak před námi. Před námi jsou kulturní tipy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát mám pro vás hudební pozvánky, co se týče zítřejšího večera. Bavíme se o sobotě 29. srpna. To si totiž můžete zajít hned na několik koncertů, které rozhodně stojí za vaši pozornost. Kutná Hora a vodní pódium zahrady Gasku. To je místo, kde se otevřou brány kolem 6:30 v podvečer. No a vystoupí původem kutnohorská alternativně popová kapela Taige, kterou můžete pamatovat i z posledního ročníku hitparády neobjevených Rádia Wave Starter. Umístili se na krásném 3. místě, pokud se nepletu, nebo krásném 2. místě, to je možná spíš to správné umístění, co se týče posledního Starteru. Naprosto fenomenální debutová dlouhohrající deska, pokud jste ještě neslyšeli, Květiny nonstop, určitě sama za sebe doporučuju. Jedna z mých největších vlastně oblíbených objevů, co se týče domácího pole, tato formace, takže Taige můžete zažít v Kutné Hoře zítra kolem 6:30, vlastně ten večer otevře básník a písničkář Cermak se svým solovým vystoupením, takže před formací Taige ještě toto solové vystoupení, no a vstupné, to je dobrovolné, ještě takto pozitivně to uzavřu. Kutná Hora, vodní pódium zahrady Gasku. Přesun do Pardubic a tamního klubu 29. Tam si zítra o 7:30 večer můžete zažít na Josefinu Dusk. Hudebnice Josefina Dusk vlastně tak nějak proměňuje pocity úzkosti nebo paniky v takový hravě dystopický, hutný technopop, možná s malinko manickou výlí energií. No a nebude to jediný projekt, který zítra vystoupí v Pardubicích v klubu 29. Těšit se můžete taky na MC Broskvičky, to je feministický dada pod z dětských deníků, takových syntetických snů a lehce ulepené nostalgie. Více než zajímavý to program 7:30 večerní klub 29 Pardubice. No a do třetice všeho dobrého a zlého jedna pozvánka na takovou pražskou klasiku. Bavit se budeme o pražském cross klubu, kde se otevře v 18 hodin, no a v pozdějších večerních hodinách pak dvojkoncert. Vystoupí pražská kytarovka formace Dukla a také Eternity Again. Pražský cross zítra od 18. hodiny.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Casablanca.
1: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Nesmírně suché. Nesmírně suché. Skladba v podání domácí kapely Rekreace, teď je na vlnách Rádia Wave, čerstvě za námi. Připomenu, že pokud se vám líbí tvorba, zvukomalebnost této formace, tak odehrála taky Rádio Wave Studio Session v našem proskleném studiu. Vy se na záznam této session můžete podívat zpětně na YouTube Rádia Wave nebo třeba na našem webu wave.cz. Teď už ale ze světa muziky na chvilku do světa filmu, a to zejména toho českého, protože česko-vietnamská režisérka Diana Kamvan Nguyen teď dotočila svůj celovečerní debut. Já vám vřele doporučuji návštěvu serveru iRozhlas.cz sekce Kultura, kde můžete najít vskutku podrobný článek, vlastně až takovou reportáž filmové kritičky Kristiny Roháčkové. Já připomenu, že Kamvan Nguyen vlastně za svůj krátký animovaný film Milí tati v minulosti získala Českého lva i cenu české filmové kritiky, takže teď bude sbírat spoustu zájmu i se svým celovečerním debutem. No a ještě o něco větší zajímavost budíš v tom, že animace je vlastně v tom celovečerním snímku úplně jenom malinko. Hlavní postavou tohoto romantického dramatu Mezi světy je mladá žena, která stojí před těžkým životním rozhodnutím. Jestli pomůže vlastní rodině, nebo jestli je daň, kterou za to bude muset zaplatit, až příliš vysoká. To je hlavní důležitá nosná otázka, kterou si tento nový snímek klade. Vlastně tenhle celovečerní hraný debut, stejně jako předchozí filmy režisérky, vychází z její životní reálné situace, a to vlastně z nabídky, která kdysi přišla ze strany přátel jejich rodičů. No a tou byl sňatek s mladým mužem z Vietnamu, který by díky tomu získal evropské občanství, no a režisérčina rodina by byla finančně kompenzovaná. Už si asi dokážete představit, o čem je to hlavní nosné téma zmíněného nového celovečerního snímku. Jak jsem zmiňovala, pokud chcete znát podrobnosti, obsazení, chcete vidět, jak to třeba vypadalo na place, tak i rozhlas.cz sekce Kultura, a o aktuálním snímku Mezi světy si tam můžete přečíst velmi podrobný článek. Teď už ale ze světa filmů zase do světa muziky, hezky zpátky k nám do playlistu Rádia Wave. Před námi zpěvačka Beata Kyzlinková alias Beaka, kterou můžete pamatovat z předchozích ročníků z hitparády Neobjevený z našeho startéru. No a Beaka neúnavně koncertuje, vydává a píše stále novou muziku. Vlastně ve velmi podobném duchu, ale s velmi kvalitně rostoucí tendencí. Pojďme se o tom přesvědčit teď všichni společně. Thrifted Book, skladba v jejím podání, teď na vlnách Rádia Wave. Tady je Beaka.

0: poslední návštěvu Prahy, aby zde uvedl svou starší operu. Můžu zmínit třeba taky rok 1920 a podívat se do světa sportu, protože první oficiální fotbalové utkání československé reprezentace proběhlo právě v roce 1920, 28. srpna. Můžu ještě zmínit třeba rok 1936. To byl v Praze slavnostně otevřen první moderní trolejbusový provoz na území dnešního Česka a pravidelný provoz pro veřejnost potom byl zahájen o den později. Ještě můžu zmínit rok 1956 a přiblížit se k trošku víc do budoucnosti, respektive do té dnešní současnosti. To byla vyhlášena chráněná krajina oblast Moravský Kras. Tak to pár zajímavostí k datu 28. srpna. Koukli jsme se do české historie. No a my se teď společně už za okamžik koukneme taky do útrop playlistu Rádia Wave. Zamíříme hodně daleko od nás na australskou hudební scénu za mou velmi oblíbenou kytarovkou Emil and the Sniffers ještě před 16. odpolední.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více

V Hondurasu narozená a v Montrealu žijící hudebnice Isabela Love Story Fuetazo s skladbovým podání teď v pátečním odpoledni na Radio Wave 4 minutky po 16. hodině odpolední, konkrétně teď v tento okamžik. Ještě jednou ahoj, hezké příjemné odpoledne ze studia Wave, vás stále zdraví Martina Foldinová. Pokud jste naladili Wave až teď, tak posloucháte odpolední on air právě se mnou za mikrofonem. Co vám nabídnu dneska po 16. No tak už za chviličku vám pustím ukázku z aktuální epizody našeho podcastu Nádech, ve kterém se věnujeme duševnímu zdraví. Tentokrát se tedy zaměřujeme na téma nucené heterosexuality a pokud si třeba nejste úplně moc jistí, co si pod tím představit, tak určitě vydržte u svých přijímačů. Já vám pustím konkrétní ukázku a prozradím trošku víc. Už v řádu minutek do té doby, ale hned dvojité zastavení na domácím poli hřišti scéně. Před námi kytarovka Island Mint s jejich trackem Tsunami, taky hudebnice Aura. No a když jsem slibovala dvě hudební zastávky na domácím poli, tak teď už před námi mladý, velmi talentovaný hudebník Šimon Havelka, který vystupuje pod pseudonymem Bear Cloud. Pojďme si pustit ukázku jeho aktuální tvorby, kterou rozhodně za to stojí sledovat. Já jsem sama měla možnost, tuším, že v loňském roce vidět jedno z prvních hudebních vystoupení naživo a byl to zážitek a myslím si, že má krásným způsobem nakročeno. Bear Cloud a ukázka jeho aktuální tvorby. Come and see.

0: tolik vodních prvků. Své tsunami teď předvedla domácí kytarovka Island Mint na vlnách Rádia Wave v našem pravidelném playlistu, ale teď už ukázka ze slibované aktuální epizody našeho podcastu Nádech. Už jsi našel holku? A nebo bude z tebe dobrá manželka? I k takovým poznámkám odkazuje pojem povinná heterosexualita. Je to tedy předpoklad, že všichni jsme a měli bychom být heterosexuální. Jak se povinná heterosexualita projevuje v praxi? Odkud tento tlak pochází? A jak poznat, že to vlastně máme jinak? Nejen o tom je nový díl našeho pořadu Nádech, tentokrát s psychoterapeutem Adamem Šimkem. Vy celý tento díl můžete už teď ladit na našem webu, v aplikaci Můj rozhlas, nebo třeba i v dalších podcastových platformách a aplikacích. Před námi je teď ale společná krátká ukázka.
1: Ten pojem povinná heterosexualita, on je to takový jako termín, který možná je trošku provokativní, protože bezesporu ve společnosti je většina lidí, kteří se identifikují jako heterosexuální. Jo? Ale my se musíme podívat taky na to, v jaké společnosti žijeme, a ta společnost vlastně očekává a předpokládá, že jedinci budou heterosexuální, protože je to většinová sexuální a vztahová orientace. Jsou to takové hlášky třeba, že chlapečkovi řeknou, a už jsi našel holku, že tam vždycky automaticky vkládáme to, že to, koho si má najít, ta osoba je osoba opačného pohlaví. Ono se vlastně těžko dá objevovat, když ani nevíš, že máš na výběr. Když nevíš, že máš co objevovat. Ta variabilita se prostě přináší těžko, když je společností jako preferovaná, očekávaná, podporovaná a i právně jako privilegovaná heterosexualita. Queer lidi se nutně musí jakoby vymanit z toho, že pro ně škatulka hetero a cis třeba prostě nesedí. Jo? A to jde jenom tak, že jsem k sobě nějak jako upřímnej. Kdo mě třeba přitahuje, jo? Vnímám nějaký svoje fyzický nebo emoční reakce, že si začnu všímat, vedle koho je mi dobře. Možná mi přijde taková dobrá otázka, třeba vedle koho bych chtěla zestárnout, jo? Nebo kdybych před sebou měla už jenom 5 let, jak já bych vlastně chtěla ten život prožít? Co bych všechno chtěla ještě stihnout, zkusit, zažít? Já myslím, že ten tlak na to, abychom jasně věděli, že jsme hetero nebo queer, je prostě velký, jo? Že my si můžeme dovolit i víc jako prozkoumávat, co nás táhne. Za mě jako tím cílem je být se sebou v souladu. A to znamená mít i nějakou otevřenost k tomu, že moje sebepojetí se může nějak taky vyvíjet, nějak sobě rozumím. Jako rozumím sobě jinak, když je mi 20 a jinak, když je mi 40.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Baltimorský rapper Barrington Hendrix alias JPEG Mafia teď na vlnách Rádia Wave, no a od muziky teď na chvilku do světa divadla.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Každý rok na začátku divadelní sezóny se pražský ostrov Štvanice promění i v takové jeviště pod otevřeným nebem. 12 večerů, jeden příběh, no a potom žádné opakování. Plenérová událost Antická Štvanice přivádí antické drama zpátky tam, kde patří, tedy do krajiny, do noci. Tentokrát se můžete těšit na současnou adaptaci tragédie o síle a velikosti oběti, ale také o její pošetilosti. Král Admetos má možnost nechat za sebe zemřít náhradníka. No a jediný, kdo je ochoten se obětovat, je jeho milovaná žena a manželka jeho dětí. Antická Štvanice letos v rámci svého programu nabízí představení Alcestis. Hraje se tedy každý den od úterý 1. září do 8. září, no a potom ještě 11., 13., 14. a 16. září. Připomínám, že vše se uskutečňuje na pražském ostrovu Štvanice. Vlastně dramatik Matěj Samec se skladatelem Matoušem Hejlem koncipují tu novou adaptaci pozapomenuté antické tragédie jako melodram. Plenérová událost taky vzniká v koprodukci souboru Tygr v tísni a taky divadla Vila Štvanice. Já jsem sama v minulosti měla prostor se na Antickou Štvanici dostat. Já vám rozhodně doporučuji udělat to stejné. Připomínám, startuje se v úterý 1. září.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Měli jste byl fajn.
5: V 16 se všechno láme.
4: Je to jiný než holku.
5: První vztahy. První rozhodnutí.
6: Říkal jsi, že má holku?
7: Jo.
5: A snaha zapadnout.
6: Já.
4: To je Matyáš.
6: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
5: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
7: Je Radek doma?
8: Toho ti nic není.
5: Filtr. Ve středu večer na ČT1 a v i vysílání.

V životě máte právo na to si věci rozmyslet a změnit názor. Své o tom ví i japonsko-americká songwriterka, hudebnice Mitsuki, která teď na vlnách Waveu nabídla skladbu Buffalo Replaced. Je to vlastně hudebnice, která se už před pár lety rozhodla, že ukončí svoji hudební kariéru, takzvaně pověsí na hřebík. Nakonec to tak nedopadlo, i když nás na to připravovala i v rámci svých posledních textů. Tak já myslím, že velkým úspěchem, že Mitsuki zůstala na hudební scéně a rozhodla se stále pokračovat na podobné hudební vlně. Já sama za sebe budu určitě moc ráda a budu se těšit do budoucna na další její hudební kousky. No stejně tak, jako se budu těšit na další hudební kousky od irské formace kytarovky Fontaines DC. Už o ní dnes několikrát byla řeč a bude o ní řeč právě teď, konkrétně v tento okamžik znovu. Znovu připomenu, že to má nejoblíbenější kapela aktuálně teď posledních pár let a nemění se na tom nic i s aktuální novou singlovkou, kterou teď nově nabídli, jen pár dní zveřejněný single Marianne. Je skladba, na kterou se můžete podívat i ve videopodobě. Já vám to rozhodně doporučuji udělat. Je to v skutku zajímavá to podívaná. Dave Meyers režíroval tenhle videoklip, který je plný barev, které tak nějak až trošku připomínají halucinace a vlastně dokonce se musel bránit nařčení s použití umělé inteligence, která prý ale v klipu vůbec využita nebyla. Takže rozhodně velké doporučení, koukněte na skladbu i s videoklipem a zároveň pro vás přidávám velmi pozitivní zprávu, protože právě dnes oznámili živé vystoupení Fontaines DC v České republice. 30. října je můžete zažít v Praze. Představí připravovanou novou pátou studiovou desku Dopamine Chamber, kterou vydají jen 2 týdny předtím, takže vlastně takhle z první ruky. No a z první ruky teď taky singlovka. Tady jsou Marianne a Fontaines DC.

0: tolik německo-kanadská zpěvačka Alice Merton se skladbou Waste My Life, tak já doufám, že vy nezdílíte podobné pocity, že nemáte pocit, že promarňujete svůj život. No a zejména doufám, že tyto pocity dnes v pátek 28. srpna nezažívá nikdo s krásným jménem Augustín, protože právě ti dnes mají svátek, takže tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. Doufám, že si užijete dnešní páteční večer, ať už to bude s vysíláním Radia Wave nebo úplně bez něj. No a já vám slíbím rozhodně a dozajista následující skladbu u nás v playlistu. Takže pro Augustíny taky plzeňská formace Aida de Young.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Jasnění není na jednom pódiu, je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jasnění.cz. Zajasni se. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

President.

playlist Radia Wave se začátkem další hodinky vysílání po 17. odpolední nabídl spíše klidnější a taky experimentálnější polohy. I to umíme u nás na Radio Wave. Boards of Canada, nebo teď pomalu ale jistě doznívající britský hudebník James Blake, tak to byla konkrétně ta hudba, se kterou jsme započali další hodinku vysílání. Pátek 28. srpna, máme 9 minutek po 17. hodině odpolední. Za mikrofonem stále Martina Foldinová a stále doufajíc, že máte krásný, příjemný pátek, že si užíváte dnešní den, že si třeba vyberete z nějakých kulturních typů a vyrazíte někam za kulturou. Užít si, vyhodit z kopítka, klidně můžu to říct i tímto způsobem. No a nebo naopak, pokud chcete zůstat doma, tak taky zůstaňte v pohodlí domova. Co vám nabídnu každopádně teď po 17., tak bude to ukázka z aktuální epizody našeho Hergotu, ve kterém se tentokrát věnujeme českému spirituálnímu filmu, takže pokud vás to téma zajímá, určitě vydržte u přijímačů. Pustím ukázku z aktuální epizody Hergotu a to už za chviličku. Teď už ale zase trocha krve do žil, tak bych to označila, protože před námi rapová spolupráce Denzel Curry, Kenneth Bloom alias Kenny Beats a jejich track Difference, ten míří k vašim uším, užijte si ho.

0: Chapel of Salt v podání Penčiko teď v pátečním odpoledni na Waveu. Před námi už ale slibovaná ukázka z aktuální epizody našeho Hergotu. Právě v něm jsme tentokrát mluvili, povídali si s filmovým publicistou Janisem Prášilem, který nedávno do filmového časopisu Cinepur napsal článek o českém spirituálním filmu. Jak se to s duchovním filmem u nás vlastně má? Tak přesně to se dozvíte v novém díle Hergotu, který už teď najdete k poslechu na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a taky v dalších podcastových apkách. Před námi je teď ale krátká ukázka.
1: Možná pojďme už k těm dalším už hraným filmům.
2: Pak máme Dvě jsou jako klíč, což je autobiografický snímek, on je respektive spíš natočený podle autobiografické knihy spisovatele a cestovatele Josefa Formánka. A Dan Svátek s Formánkem už spolupracoval na svém předchozím filmu, kde adaptoval jeho knihu Úsměvy smutných mužů. Teď si zopakoval se tuto spolupráci a soustředí se zde právě na Formánkovo vyprávění o tom, jak on se během rituálu na ostrově v Indickém oceánu dostal prostřednictví tance do tranzu, aniž by použil jakékoliv drogy nebo nějaké chemické látky. A tady se právě dostáváme k tomu, k té zkušenosti náboženské, že vlastně on najednou se dostal do kontaktu s nějakou rovinou svého života nebo reality, kterou normálně předtím neviděl. On se musel uvést do nějakého stavu, aby s ní přišel do kontaktu. Já jsem vám se předtím říkal, že ten film to umí taky, ale potřebuje k tomu ty různé prostředky, aby vás do toho stavu uvedl. Samozřejmě spolupráci diváka taky. Jo, takže vlastně to, co dělá film, tak on dělal vlastně tancem. Takže to je ta zkušenost, která je tam zpracovaná. A zajímavé je, že Tajemství a smysl života, byť je to formálně úplně jiný film, vychází z obdobné zkušenosti. Petr Wachler, který je autorem tohoto filmu, tak on taktéž se dostal vlastně do nějakého stavu během meditace v Mexiku pro změnu, kde on viděl své minulé životy. A byla to pro ně transformační zkušenost, stejně jako pro toho Formánka, kterou se rozhodl zprostředkovat ve svém filmu.
1: Vy jste před chvílí říkal, že Dvě slova jako klíč a Tajemství a smysl života vás úplně neoslovil. Co tam podle vás chybělo?
2: Já si myslím, že tam nechybělo nic. Mě prostě spíš oslovily filmy Václava Kadrnky. To je právě to, jo? Že záleží na tom, jakým jazykem ten film mluví a ke komu. Co se týče filmu Tajemství a smysl života, tak mě velmi zaujalo, jakou diváckou odezvu ten film měl u diváků, kteří se běžně nezajímají o duchovno, anebo ani nechodí do kina.
3: To mě právě zajímalo, protože vy jste říkal, že vás zaujala na tomhle filmu právě ta divácká odezva, tak jaká byla, nebo co na to říkali diváci?
2: Já jsem zase těch odezev, spíš jsem je četl, ale ty, který jsem zažil, tak třeba ty diváci ani vlastně jakoby ten film nepotřebovali pochopit. Oni potřebovali cítit, že se někdo zabývá duchovní otázkou, nebo někdo zpracoval téma třeba smrti. Někdo zpracoval téma jakoby nějaké možnosti jiné reality, nebo nějakého rozměru za rozměrem běžným. To jsou témata, která se normálně do běžného diskurzu veřejného nedostanou a ty lidi se nemají jak s tím setkat. Ale tady se to vlastně tomu Petru Wachlerovi podařilo vlastně setkat se s těmi diváky, kteří jsou jakoby odříznutí od těchto témat a mají potřebu se jimi zabývat, ale nenarazí na ně v běžném životě. Takže to mi přišlo na tomhle filmu zajímavé.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Reperka z Atlanty, tohle je Baby Tate, která nás vzala do New Jersey, do klubu společně, teď v pátečním odpolední. No a já vás teď vezmu za 18. hodinou konkrétně, je to taková pozvánka na dnešní 18. hodinu, která bude k užití zejména pro ty z vás, kdož rádi holdujete hernímu průmyslu, hrám a třeba si chcete právě dnes i trošku zavzpomínat, protože náš herní podcast Quest teď uvádí speciální letní sérii Side Quest. V ní vlastně rozebírají ty nejzajímavější a nejdůležitější české hry za posledních více než 20 let. Nahlíží na ně z dnešního úhlu pohledu, probírají vlastně doby, kdy se vytvářely, no a všechno to zasazují do historického kontextu. Právě dnes od 18. hodiny se dočkáte už čtvrté epizody našeho Side Questu. No a tentokrát se bude rozebírat operace Flashpoint. Pokud už vám v tento okamžik září oči, vzpomínáte na časy minulé více než 20 let zpátky, co se týče českého herního průmyslu, tak dobrá zpráva, prostě jenom zůstaňte u přijímačů další hezkou půlhodinku, no a hned potom uslyšíte Side Quest.
1: Quest.
2: Quest.
1: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu Wave.

0: Pátečních 17 hodin 36 minut v tento okamžik konkrétně a přesně. No a před námi poslední Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát mám pro vás pozvánku na návštěvu letního kina, kterou můžete uskutečnit v úterý 1. září, a to v pražském prostoru Pragovka Galery. To je místo, kam si v 8 večer můžete zajít na letní kino, které nabídne hned dvojici snímků. Jako první Bugonia, což je snímek známého řeckého režiséra Jorgose Lanthimose. Já jsem sama viděla, rozhodně můžu doporučit. Představte si dva konspirátory, kteří unesou ředitelku farmaceutické firmy, a to v přesvědčení, že je to mimozemšťanka, jejímž cílem je zničit naši planetu. Výtečná Emma Stone právě v tomto snímku, takže Bugonia, Pragovka galerie, letní kino v úterý 1. září, ale nebude to jediný snímek, který se bude promítat. Těšit se můžete taky na film Děloha Plus od Mariany Petřákové, která si klade důležitou otázku. A to sice, proč si nevyprávíme příběhy o bolesti? Jestli jsou příliš intimní, chaotické, anebo třeba ženské? Děloha Plus je totiž kolektivním svědectvím o životě s endometriózou a chronickou bolestí, která se nevejde do reprodukční rétoriky ani patriarchálních představ o těle. Děloha Plus a taky Bugonia v rámci letního kina 1. září, tedy v úterý příští týden, Pragovka Galery. Kde jinde než v Praze?
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Tolik hudebnice Lola Young se skladbou Dealer na vlnách Waveu. No a protože se kvapem přiblížila páteční 18. hodina, tak to znamená, že už zbývá prostor jen na velké loučení. Doufám, že jste si dnešní vysílání na Radio Wave užili a můžete si ho dozajista užívat ještě nadále až do pozdních večerních hodin. Já vám to rozhodně doporučuji udělat. Hned od 18. hodiny, zmiňovala jsem před chvilkou, se můžete těšit na nové vydání herního podcastu Quest, respektive na naši speciální letní sérii SideQuest, kde tentokrát rozebereme velikána, co se týče české herní historie, a to hru Operace Flashpoint. V 19 hodin zmíním naši expedici, což je speciální procházka s Pavlem Sladkým, moderátorem cestovatelské a outdoorové Casablanky. Tentokrát se rozhodl vypravit na výlet s dokumentaristou, ochráncem přírody a taky autorem podcastu Podhoubí na Radio Wave Prokopem Pidhartem. No a pak už od 20. hodiny večerní náš pleják, tedy hity místo algoritmu na Radio Wave. Po celou noc můžete si vychutnávat naši selekci a já vám to taky doporučuji udělat, pokud se vám třeba nechce moc přemýšlet v tom, jak vybrat položky do playlistu. Já vám slíbím do 18. hodiny v playlistu mou velkou oblíbenkyni Chelsea Wolf, ale na řadu přijde třeba i domácí kapela Midnight Swimmers. Užijte si je, mějte krásný páteční večer, potažmo i celý víkend. Se mnou za mikrofonem zase až v týdnu následujícím. Mějte se hezky.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pidhartem. Každé úterý od 17:30 večer na Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Quest.
0: Quest.
1: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Toto je speciální série podcastu Quest, jenž dostala prozaické jméno SideQuest. Zaměříme se v ní na 5 významných českých her a na jejich příběh. Díl 4. Operace Flashpoint.

0: Operace Flashpoint, plným názvem Operation Flashpoint Cold War Crisis, je taktická střílečka a bojový simulátor z roku 2001. Vyvinulo ji české studio Bohemia Interactive a vydala britská společnost Codemasters. Vyšla pro Windows v Evropě v červnu 2001 a později se dočkala portu na první Xbox. Hra se odehrává v roce 1985 na skupině smyšlených ostrovů uprostřed studené války. Renegátský sovětský generál Guba obsadí ostrovy Everon a Malden, kde má základnu NATO a hrozí eskalací do třetí světové války. Vy v ní fungujete mezi třemi stranami konfliktu, americkou, sovětskou a odbojem. V hlavní kampani si vyzkoušíte hned čtyři role na straně NATO. Pěšák David Armstrong, tankista Robert Hammer, pilot Sam Nichols a příslušník speciální jednotky James Gustovsky. Každá profese se hraje jinak, od pěchoty až po tank a vrtulník. Na svou dobu nabídla nezvykle velký otevřený svět, realistickou balistiku, desítky vozidel a důraz na taktiku místo akce. Zásadní byl i vestavěný editor misí, díky kterému se z operace Flashpoint stal jeden z nejmodovanějších PC titulů vůbec. Bohemia Interactive založili v roce 99 v Praze bratři Marek a Ondřej Španělovi se Slavomírem Pavlíčkem. Operace Flashpoint byla jejich prvním velkým titulem a hru režíroval Marek Španěl. Běžela na vlastním engineu Real Virtuality. Na stejné technologii vznikl profesionální vojenský simulátor VBS, Virtual Battle Space, který se používá k výcviku armád, mimo jiné americké námořní pěchoty. Herní realismus tu doslova přešel do reálného tréninku. V roce 2005 se Bohemia s Codemasters rozešla ve zlém a přišla přitom o práva na jméno Operation Flashpoint. Codemasters pak pod tímto názvem vydali své vlastní hry, zatímco Bohemka navázala duchovním nástupcem sérií Arma. Původní hru studio v roce 2011 znovu vydalo jako Arma Cold War Assault. Ze série Arma později vzešel i fenomén DayZ, původně mod pro Armu 2.
1: Quest. Na rádiu Wave.
0: Operace Flashpoint, čtvrtý díl našeho speciálního seriálu SideQuest se Šárkou.
2: Nazdar.
0: A Lukášem.
3: Chtěl jsem říct něco jako rozkaz, ale pak mi došlo, že to tak se nezdraví.
2: Tady.
3: Ne, to je to ve škole.
2: Salut.
3: Jak se zdraví vojáci?
0: Tady co?
3: Přepínám.
0: Tady, pane.
3: Orel. Jo, aha.
0: Styk. A zemi.
3: Jardo, jsme veřejnoprávní médium.
0: Ano, jsme veřejnoprávní médium. A v rámci našeho vzpomínacího lomeno poučeného seriálu.
3: Až poučujícího občas.
0: A poučujícího občas, zábavové poučení takzvaně. Mm. Tak já jsem se začetl do dobového preview na operaci Flashpoint, ve kterém bylo vytýkáno jedna velmi konkrétní činnost. Když člověk narazí s tankem do domu, tak ten dům není zničen.
2: Ano.
0: Jak to? Pojďme to osvětlit po víc jak 25 letech. Pojďme to osvětlit. Co se stalo?
2: Mám takové tušení, že to bude tím, že ta hra vyšla v roce 2001, kdy to neuměla skoro žádná hra a tehdy byla taková předvěst, že to bude umět Red Faction, až vyjde.
3: To je pravda, no. Ale pojďme si říct, že přes tuto naprosto kruciální chybu, kterou operaci Flashpoint posléze vytýkal i Michal Rybka v dobové recenzi v jednom z dobových herních časopisů a kvůli tomu nedal absolutní tehdy super označení Zlatá hvězda, ale jenom Stříbrná, tak přesto jde o jednu z nej... A teď doplňme, co všechno by tam k tomu nejšlo dát her českých her všech dob.
0: Podle mě to je jedna z nejživějších her všech dob, protože v rámci toho, že vyšla, tak se na ní pak nabalila extrémně jako aktivní komunita. Následně se jako stala pojmem, protože jako se dotýkala jí soudní tahanice mezi bývalým distributorem a současným vývojářem lomeno distributorem. A zároveň tak nějak jako neustále nezmizela z toho povrchu zemského, naopak, že stále se kolem ní jako točí vlastně nějaká aktivita. Což jako ne o každé české hře z roku 2001 se dá říct. A že to jako to, že vydržela, tak to je pro mě známka toho, že za něco stojí.
3: Mě to připomíná, a teď Jardo, ty musíš připomenout jakožto overseer našeho sidequestu. Už jsme mluvili o Eurotrack simulátoru, nebo teprve budeme?
0: Už jsme mluvili.
3: Super, tak můžu říct, že mi to v něčem připomíná tu dneska už to dědictví trackových simulátorů od SC Software.
2: Je to simulátor nudy?
3: Tak máš pravdu samozřejmě taky. I když tam jsem kupuju nemířil a ve zásadě to sedí, ale že je to něco, co vlastně dodnes ti... Neříkám, řada původních tvůrců tam pořád je v tom studiu, můžeme dokonce říct, že to studio se dneska jmenuje Bohemia Interactive, ale že vlastně obrábějí dokola ten stejný koncept a samozřejmě už se posunul skrz další pokračování někam dál, k tomu se taky možná ještě v dnešním sidequestu dostaneme, ale vlastně pořád se snaží vycizelovat to, co tehdy v roce 2001 už jako uchvátilo spoustu hráčů hráček.
0: Šárko, ty už jsi zmínila slovo nuda. Slovo nuda, předpokládám, že je nějaký jako, nevím, objasni to spíš jako ty, jo, než že bych ti vkládal slova do ústa.
2: Ne,
0: jako...
2: já jsem jenom nadhazovala Lukášovi, že když jsme se bavili o Eurotrack simulátoru, který ty si podle mě nazval totiž simulátorem nudy, tak jste jako, že každý simulátor je nuda.
0: Je určitě pravda.
2: Ale že... nemělo to žádnou hlubší myšlenku z mé strany. Byť já teda musím říct, že ač jsem operaci Flashpoint hrála teďka v tomto uplynulém týdnu, tak mě úplně neuchvátila.
0: Je pravda, ano, na to jsem chtěl taky narazit, že operace Flashpoint a obecně jako hry jako Arma a další vlastně, které vyšly ze stáje Bohemia Interactive, tak jsou takový jako, co se týče toho, té větve, té simulátorové, tak jsou hodně...
2: Pro specifické publikum.
0: Přesně, ano. Je to velmi pro specifické publikum, které na ně dovede přísahat. Na druhou stranu dovedou taky být někdy pěkně nepříjemní v diskuzních fórech, když se té hry někdo dotkne, že jako třeba to není taková zábava.
2: No, potažmo jsou ale obvykle i největšími kritiky.
0: To je pravda.
3: Je to prostě jedno z nejnáročnějších publik ve skutečnosti herních.
0: Nicméně pojďme se přesunout zpátky do toho roku 2001. Nacházíme se v době, kdy už máme za sebou jako vydané hry jako Hidden and Dangerous. Někde kolem vydání operace Flashpoint vychází třeba i Original War. V tehdejší době vyšly hry jako Flying Heroes. Už tady česká scéna jako je nějakým způsobem etablovaná na světovém trhu. To znamená, nevychází to jenom pro české hráče, vychází to i pro hráče různě po světě. Někde s většími, někde s menšími úspěchy. Ale už tady jako vlastně o Flashpointu se hovořilo dlouho. Flashpoint se vyvíjel v průběhu X let. X let tady máme prostě jako někde na stránkách herních časopisů obrázky z toho, že to je strašně, je to 3D, je to strašně ambiciózní, je to strašlivě rozsáhlé, je to prostě hra, která bude simulovat všechny hry v podstatě. Jako neříkám, že takhle to přesně bylo řečeno, ale ta ambice z toho totálně čišela.
2: No totálně realistický křeví na tu dobu tam bylo.
3: Proto to má ten úspěch, protože to prostě fakt lidi, kteří mají hodně rádi křoví, tak do té doby neměli co hrát. A Flashpoint to změnil. Já bych to možná lehce poupravil, nebo upřesnil, to, co jsi teďka řekl, protože si myslím, že tohle rozhodně se dělalo tady v rámci té naší scény, tu zemské, že ta očekávání v rámci Flashpointu byla dlouho předtím, než ta hra skutečně vyšla. Ale samozřejmě jako na západě to nikoho moc nezajímalo, dokud nevyšla a dokud se nezačal šířit ten, použijí západní termín, word of mouth, slovo v ústa. A to slovo a ty ústa, která ho říkali, tak říkali, že najednou tady přišla nejenom jako velmi realistický vojenský simulátor, ale vlastně něco, co si nejsem 100% jistý, že se potom, asi se to té sérii daří udržet, ale ve své době rozhodně Flashpoint i pro lidi, kteří se vůbec nezajímali o tu vojenskou simulaci, tak bylo neuvěřitelné, jak ta hra je vlastně otevřená. A zjednodušeně řečeno, poté, co absolvujete nějaký ten základní výcvik, a který mimochodem taky byl na svoji dobu docela jako revoluční nebo rozhodně kreativní, tak najednou v nějaké třeba misi dostanete úkol přesunit se tamhle na druhý konec mapy, což může vlastně potom z toho plynout ten simulátor nudy, jak říkala Šárka, ale máte tam třeba nějaký jeep a vy si do něj můžete nebo nemusíte nasednout a můžete a nemusíte jet kamkoliv. A to dneska asi nezní tak uchvatně, ale v tom roce 2001 to fakt nebyla věc, kterou byste ve hrách mohli normálně dělat. Pohybovat se po obří mapě dost jakoby po svém.
2: No byly tam ostrovy, co měly 100 kilometrů čtverečních, což vlastně na dnešní dobu je solidní. Docela velké.
0: A byly poměrně jako poseté těmi zajímavými věcmi.
2: Hlavně jim křovím.
3: A taky ale i prázdným prostorem, který musíš nějakým způsobem překonat ideálně tak, aby tě nezničili, nezabili nepřátelské jednotky.
2: Ale co se týče sandboxů, ať už se budeme bavit o nějakých immersive simech, tak byly rozhodně největší.
0: Ona měla ve své době jednoho velkého konkurenta, vyšel zhruba v podobné době taky, a to byl Ghost Recon první, který se snažil taky o ten realismus, snažil se taky o tu relativně otevřenou nějakou krajinu, ale zároveň, Lukáš tady už kroutí hlavou, zároveň to byla hra, která se snažila spíš jako toho hráče umístit do role akčního hrdiny, než jako, že by se snažila mu dávat jako, ty seš prostě jenom voják v poli a nějak se s tím poper.
3: Ale já bych vlastně, nebo mně přišlo, že tehdy jsem to vnímal, že Flashpoint mi přichází podrbat podobné svrbění, jako mě drbalo, to zní divně, co? Jako mě drbala série Delta Force, kde taky máš relativně otevřenou krajinu a pohybuješ se v ní jako ten někde na půl cesty mezi tím hrdinou akčního filmu nebo nějakým tím Rambem a nějakým trochu realističtějším pěšákem v tom velkém válečném soukolí. Ale i Delta Force proti Flashpointu. Flashpoint je jak Delta Force je ten bílý dům a Flashpoint je ta obří mimozemská věc nezávislosti, která se na něj snese, když už jsme u nějakých připodobnění, které vůbec nesouvisejí s tím, o čem se bavíme. jde mi o ty rozměry, nebo o tu velikost, nebo o ten dojem, co z toho hlavně člověk měl. Jo, nemusíme přepočítávat ty konkrétní kilometry.
0: Ale ten dojem záleží na tom, zda tě baví ten žánr nebo ne, protože když tě Flashpoint nebaví, nebo když tě nebaví vlastně objevovat ty možnosti toho Flashpointu, tak Flashpoint jde hrát jako lineární střílečku, jde to hrát jako věc, která tady máš rozkaz, tam běž, tady máš prostě velitele, běž za ním, tady máš prostě nějaký jako brání nějaký místo, zůstaň tady, nic nedělej jiný.
3: Budíš, Jardo, ale musíš přiznat, že to nejde hrát tím, že se z toho místa na místo od toho úkolu k úkolu pohybuješ, jak jsi zvyklý z jiných stříleček.
0: To ne.
3: Jednak potřebuješ to křoví, ideálně, a jednak potřebuješ se fakt... Úplně ti to jako přenastaví, nebo v té době rozhodně to člověku přenastavilo, jakým způsobem jako má vlastně přemýšlet o tom, co dokáže ten nepřítel. Byť k umělé inteligenci se nejspíš dostaneme, je to velmi kontroverzní, bych řekl, téma, nejenom v kontextu Flashpointu, ale obecně tvorby Bohemia Interactive. Ale prostě tohle nebylo, že když budu přebíhat jen tak jako nějak na první dobrou mezi pár ukryty, tak se mi nic nestane, protože prostě ti nepřátelé mě netrefí. Ne, tam přiletí něco od někud, já ani nevím odkud a jsem mrtvý, Jardo, okamžitě.
0: No tak to rozhodně. Šárko, žánr těch hardcore vojenských simulací může být odtažitý, nebo může působit odtažitě na první dobrou. Když to nejseš ten člověk, který by to vyhledával, a já si dovolím tvrdit, že ty to úplně nejsi.
2: No to já rozhodně nejsem.
0: Tak existuje přesto něco, co tě na tom dovede fascinovat, co tě dovede fascinovat na tom žánru jako takovým, ne, který představuje Flashpoint?
2: Mně vlastně došlo tím, že jsem to hrála teďka, že mi asi vždycky hraní na vojáčky připadalo nějakým způsobem strašně perverzní a furt připadá.
0: A v čem to je? Dovedeš to pojmenovat? Dovedeš jako říct vlastně, co je jakoby ten důvod?
2: Proč by to někdo dělal? No?
3: Ne, to je jako, pro mě je to strašně zajímavé, protože já jsem býval za velkého mladá, kdy jsem myslel, že právě budu vojáček.
2: Byl jsi army fanatik?
3: To bych neřekl, ale jako rozhodně jsem byl chlapec naprosto archetypální, kterému se líbí vojáci, kterému se líbí samozřejmě američtí vojáci, pak když po revoluci už jsem to mohl i říkat nahlas a když se prostě byly ty různé převídky v Plzni a tak konečně zase povolené, tak prostě ta romantizovaná představa té války a i ta romantizovaná představa té služby, nejenom těch dávných konfliktů, ale prostě toho, že máš tu uniformu a tím pádem si frajer, tak to na mě prostě do nějakého věku fungovalo. Takže
2: ano, protože propaganda funguje typicky i na děti.
3: Přesně tak. Ale pak se mi to samozřejmě překlopilo, takže já si zároveň pamatuju ty svoje tehdejší pocity, takže jsem tak jako ne, že bych jednu stranu nebo druhou stranu, myslím si, že je lepší asi přistupovat obecně k válčení a zabíjení lidí tak nějak dospěle a ne tou optikou toho, že jste prostě si jako kluci nebo možná některé i holky hráli prostě s nějakými samopaly nebo klacky a stříleli po sobě.
2: A to my jsme s bratrancem běhali po vesnici v Maskáčích a stříleli jsme po sobě kuličkovými pistolemi. To no zase tak, jako jo, ale tak proto je to perverzní.
3: Ale proto se nepotřeba potom hrát, vy jste to prostě měli, že?
2: Ano, já jsem to žila.
3: Ne, ale jakože z dnešního pohledu prostě rozumím to přesně tomu, že říká, že to je perverzní, protože ono to je nějakým způsobem perverzní, ale asi se dá Flashpointu připsat k dobru, že byť je teda, jak jsem si to pouštěl teďka právě po dlouhé době, tak ty kliše, neříkám nutně takové,

0: takové ty, taková ta úplná romantizace té války, to vlastně to docela, se to snaží o nějaký realismus a ukazovat
1: je to docela drsný, nebo
0: problematičtější no, roviny. Ale třeba také ty hlášky a to, že samozřejmě tady je ten prostě seržant, který takhle mluví a hází,
1: no,
0: to je fakt jako jedno kliše za druhým. Tak já vlastně, teď zase nechci předbíhat, protože my se dostaneme předpokládám k modifikaci Československá lidová armáda a tak. Ale přijde mi, že vlastně se tam potká tak jako zajímavý paradox v tom, jak ta hra, zase to jsme neřekli, je zasazená do 80. let, do nějakého fiktivního konfliktu.
2: Rok 85.
0: Kdy se, chápu, že pro tebe ne nějak zajímavý, protože to není 97. Ale krochen je tam hodně, takže proto to máš rád. Předpokládám, každopádně jsem chtěl říct, jsem se jenom potřeba očkrtnout, chápeš? A chtěl jsem jenom říct, že vlastně nejenom Flashpoint, ale posledně jako další díla Bohemky, tak jako velmi s gustem zpracovávají, jak je potřeba nakopat těm komunistům prostě zadky a těm Sovětům a postupně prostě tak si to drží tu linku. A zároveň tam ale cítím takovou jako nostalgii právě po těch časech, jako kdy vlastně se jako bychom se vrátili těm starým prostě uniformám a starým vozidlům. Tak mám z toho do dneška vlastně docela zvláštní pocit, co vlastně by, jako jakou ideologii ta hra vlastně vyznává, protože mám pocit, že nějakou ano, ale myslím, že sama stojí trošku proti sobě. No každopádně jsem svedl na nějaké filozofující cestí,
1: a
0: pojďme to vrátit
1: pořádku,
0: zpátky. Sidequest
1: může být i filozofický pořád.
0: No, ale jenom opatrně, aby se nikdo neublížil. Že?
2: To je zajímavý pohled, protože já na tu hru mám vlastně pohled úplně jako inverzní, ale jako veskrze pozitivní, protože mě moc, zas tak moc nebaví hrát. Jakože vlastně být jako ten člověk, který by byl jako tím zapáleným hráčem, hrál jednu misi za druhou, pamatoval si úplně přesně, kde co je, jako každou jednu hlášku ocitoval, to mě za stolik jako nebere. Ale co mě strašně bere, je ten jako ten potenciál toho Flashpointu, to, co tam lze dělat vlastně jako v těch misích, protože jeden příklad za všechny, je tam prostě mise po Mortnu. Jo? To je prostě mise, ve které jako se něco předtím pokazí, vaše jednotka je úplně rozprášená a jste poslední z té jednotky a musíte se někam dostat nějaký schromaždiště a utíct prostě z toho ostrova. A je to někde jako relativně za začátku, takže to není žádný spoiler, pokud jste Flashpoint nehráli. Dostaneme se k tomu, jak byste si ho třeba měli zahrát dneska. Ale je tam prostě jako mise, ve které dostanete jako naprostou svobodu. Jste jako někde uprostřed lesa, máte jako pár nábojů, něco jako jo, ale pár nábojů a jako nestačí to úplně na postřílení celého ostrova, abyste se z něj dostali tímhle způsobem. Ale vy se můžete vydat úplně libovolným směrem a když to hrajete na nejtěžší obtížnost, dokonce nemáte k dispozici ani mapu a musíte se orientovat podle hvězd, které jako prostě jako zrovna vychází jako slunce, ještě nějaký hvězdy jsou, ale za chvilku už nebudou a jediný, co máte, jsou hodinky. A to je celý vlastně, jo? Jenom podle hodinek se můžete orientovat, kolik je zrovna hodin, v kolik to odjíždí ten jako konvoj, který musíte stihnout. A vy se prostě dostanete do přestřelek během té doby, vy se dostanete do zběsilých útěků, jako kdy opravdu jako běžíte lesem a snažíte se jako utíct nějakým partizánům nebo nějakým lidem, kteří tam, nebo partizánům asi ne, ale jako snažíte se utíct nějakým jako renegátům z řad té armády, která po vás jde a snažíte se jako prostě nechcípnout během toho. A to se mi jako strašně líbilo, jaký možnosti jsem já jako hráč objevoval jenom během té jedné mise, čistě na základě toho, že jsem se dostal do nějaký situace, kterou jsem musel řešit a která tam nebyla jako pro mě naskriptovaná, že opravdu tam se jako ty jednotky objeví po každý na stejných místech, ale to, jak se chovají, to už je pak je třeba na tom, co vy uděláte v té misi, jestli uděláte nějaký brajgl, jestli někde tady odpálíte nějakou nálož a to znamená přilákáte pozornost.
1: Potažmo, jak se ti zblázní umělá inteligence. Já neříkám, že mě nefascinují ty herní systémy a mechanismy, to rozhodně jo. Baví mě tam třeba, jako, jaký množství povelů můžeš udílet té svojí posádce, nebo že když si sedneš do tanku, tak jako nemusíš po každý dělat to samý, ale nějak jako to zasazení, já bych to chtěla jako městskou akci třeba.
2: Jo, já
1: z nějaký úplně fiktivní krajiny, kde nemusím řešit, jak moc je to politický a divný.
2: Jo, naprosto chápu tenhle ten taky pohled. A ještě bych do toho přidal jednu věc, ty jsi narazil na tu umělou inteligenci. Umělá inteligence ve Flashpointu má své mezery, řekneme, ale zároveň jako někdy, leckdy vás překvapí tím, jak vás dovedou obejít, jak vás dovedou prostě vylákat, ani oni to nemyslí, jako že by chtěli do léčky vás vylákat, ale prostě vy jim na to skočíte a prostě někam jdete a říkáte si, tady to je v pohodě, ale není to v pohodě, prostě oni jsou schovaní někde jako na kraji lesa a pic a mají vás. Ale ten pocit, že nejste ten akční hrdina, že jste skutečně jako zranitelná skořápka, která jako stačí opravdu jeden náboj a jste jako na zemi a už se z ní nezvednete.
0: A taky máte jenom jednu jako pozici na uložení během mise.
2: Ano. Hmm. Tak vlastně tohleto mi na tom přijde jako neuvěřitelný, že to prorazilo, jo? Že prostě tam jsou všechny věci, které jsou jako z nějaký takový tý, i z tehdejších her, jako když se podíváme na hry z roku 2001, které vycházely, tak prostě takovýhle věci se tam moc nedělaly. Jako byly víc hardcore ty hry, ale nedělali se tam takovýhle věci. A Flashpoint ukázal, hele, jde to i takhle, to je taky to je možnost, není to jako jediná možnost, ale taky to je možnost. Zkuste si to, jo? A prostě ve chvíli, to jako toho člověka chytlo, tak podle mě ho to chytlo o to víc, protože jako takovou potravu prostě jinou neměl.
0: Je příliš... Se dá vlastně narysovat zajímavý kontrast s hrou Project, mám tendenci říct Iggy, ale on je to asi IGI, protože I'm Going In, a hlavně teda tím prvním dílem, který vlastně se snaží o něco podobného na mnohem menší ploše a víc takové, jako že jste teda ten zabiják nebo ten, už se napadl nějaký tajný agent, myslím, nebo ne, teda člen nějakých speciálních jednotek, a přesně, může vás velmi snadno něco zabít přes půl mapy, když si nedáváte pozor. A z té hry se nikdy, jako má svůj nějaký kult, já jsem jeden z pár lidí, co vzpomínají třeba na to demo, které jsme hráli úplně nadšeně dokola, protože to jako nějakým způsobem přesně přišlo drbat tamto svědění, o kterém jsem mluvil, ale...
1: Prosím tě, už si s tím někam zajdi.
0: Asi už by to chtělo, no.
2: Jako mastičku si na to sežit,
0: ale v zásadě vůbec toho, dneska si na to nespomene skoro nikdo, když o tom zrovna někdo nekvákne nějakou zmínku v nějakém prostě sidequestu. Zatímco ten Flashpoint opravdu, k té umělé inteligenci bych ještě dodal, že ona je fakt ode zdi ke zdi. Jsou lidé, ne? Prostě já myslím, že i jednotlivý člověk, který ve Flashpointu strávil 50, 100 hodin, tak prostě má příběhy nebo nějaké anekdoty, zkušenosti s tou inteligencí, které budou přesně wow, jak to, že tohle, nebo tady mě jako vznikla díky tomu, jak se chovali ti nepřátelé, tak vznikla nějaká úžasná situace, na kterou budu vzpomínat ještě na dosmrti. Ale stejně tak má takové to prostě, tady se úplně ta inteligence zbláznila. Tady moji spolubojovníci, hlavně moji prostě, že tam často se pohybujete v nějakých, když jste teda osamělí, jak si ty popsal, tak se pohybujete v nějakých oddílech, jak jsem říkal?
2: Jednotky,
0: oddíly. A oni mají, nebo já jsem si to vždycky pamatoval, že byli takový příliš horliví, že se dost jako vydávali až sebevražedně do některých jako situací.
1: Mě moje četa poslouchá.
0: Jo, tak já jsem asi jim vydával ty špatné pokyny, no. Ale na každý pád prostě je to strašně ode zdi ke zdi, ale přesto mám pocit, že v tom Flashpointu se to povedlo Bohemce skoro nejlíp, že to později spíš už mělo takový trošku jako, neříkám sestupnou, ale hodně takovou rozkovísanou tendenci. Já teda přiznám, já jsem prostě jsem traumatizovaný takovým tou odbočkou Career Command. Je to PTSD, remakem mého milovaného Career Command ještě z 80. myslím, konce 80. let. Tak to je hra, kde umělá inteligence je něco opravdu neskutečně... Ach, bože.
1: To je původce toho svědění.
0: Jo, jako rozhodně, no. To je vyloženě jeden velký exem, bych tak řekl. Ale tak ten Flashpoint pořád to tak jako lavíroval, že ve výsledku, myslím, že převažovaly ty dobré zkušenosti.
2: Ve Flashpointu šlo dělat mnoho věcí. Šlo tam být jako řadový voják, šlo tam být jako velitel tanku, šlo tam být jako velitel těch vojáků nakonec. Šlo si tam zalítat ve stíhačce, šlo si tam zalítat ve vrtulníku, šlo tam být speciální agent. Nebudu se tě, Šárko, ptát, která z těch věcí tě bavila nejvíc, protože předpokládám, že tvůj jako pohled k armádě jako takové a zobrazení armády v těch hrách je jako dostatečně už teďko jasný, ale
0: která by tě bavila nejvíc?
2: No, spíš se
1: jako
2: tě
1: v reálném životě?
0: No, jako kdybys mohla mít ve Flashpointu jenom jednu z těch věcí, tak která by byla aspoň tak jako nejblíž tomu, co bys chtěla zahrát.
1: Asi to ježdění s tankem mě bavilo
0: tanky
1: nejvíc, no.
0: Já jsem si říkal.
2: Ono tam bylo zpracováno na takové úrovni, jako, že to stačilo, že to nebylo, jako nedosahovalo to úrovně tankových simulátorů té doby, stejně jako...
1: Protože těch já jsem nahrála.
2: Přesně, to je tvůj oblíbený žánr, to všichni víme.
0: Já tak to si zdíval s tím svým kamarádem, jak se říkala za mladá, někde jste měli předpokládám maskáče i tanky určitě.
1: Ano, postavili jsme si z kartonové krabice.
2: Ale vlastně se tě zeptám na tu iluzi, jo, na tu iluzi toho, že hraješ prostě jako teda ten žánr, který není úplně tvůj.
1: Ano, ano.
2: Ale na tu iluzi toho, že se ocitneš jako na nějakém místě, které se ti autoři snaží jako přiblížit, toto je ta země.
1: No, hele, dneska už to moc nefunguje, protože 25 let je přece jenom hodně, takže to, co tehdy byly ty krásný křovíčka a realistický terén a realistický postavičky, tak dneska už je to spíš bída, no.
0: Myslíš ty, promiň, ale já jsem si vzpomněla krásnou větu z recenze, že jako pohyby, které byly vytvořené pomocí technologie motion capture, nechci teď říkat, že nebyl použit motion capture, protože možná byl, ale jestli
2: byl. Já jsem byl u toho, když byl používán, jakože ne jako já osobně, ale ne já osobně, ale skrz sledování pořadu Gamepage.
0: No je naby, ale tak každopádně...
1: A tak to já taky můžu předstírat, že natáčím někoho motion capture, nalepit na něj puntíky.
2: No ne, že ještě o to víc jsem viděl, jak vypadá teda ten motion capture.
0: Ok, dobře, tak se omlouvám v tom případě za mystifikaci, ale ano, jak říkáš, vypadá to...
1: Spíše úsměvně, řekněme.
2: V rámci toho, co tam ještě je úsměvné na operaci Flashpoint, tak ono toho moc není, ale to je poměrně vážná hra.
1: Je to hodně vážná hra, bere se to hodně vážně.
2: Nicméně je úsměvné, že i u takhle vážné hry vlastně, tak se tam objevilo jedno velké klišé, které jako, nebo tam těch klišé je víc, ale jako jedno velké klišé, které jako by spíš sedělo do nějakého Call of Duty, je tam hlavní záporák. Je tam hlavní záporák, kterého v poslední misi pochopitelně jako dostihnete.
1: A to tak ve válkách vždycky je přece.
0: No, to, ano.
2: Asi jo, asi já jsem tam nebyl teda nikdy, ale asi jo.
0: Čekaj, on se jmenuje nějak
2: Guba.
0: Guba. Já jsem chtěl říct Guba a říkal jsem si, určitě se nemohl jmenovat Guba.
1: Jmenuje se Guba.
2: Jmenuje se Guba.
0: Guba.
2: Byl tam znázorněn i ten konflikt vlastně sil NATO a nějakých jako sil bývalého Sovětského svazu, odštěpených vlastně od toho oficiálního pramene. Byli tam i nějací partizáni, kteří se jako nacházeli jako ve formě toho odboje přímo na ostrově. A Lukáši, když jsme tehdy instalovali Flashpoint a zkoušeli jsme hrát Flashpoint, jako předpokládám, že jsi byl taky jako zvědavý vlastně jako na tu hru, jako že to byla jako nějaká část té zvědavosti.
0: Jako ježiš, velmi, jako, tak jak říkám, mě to chytlo tak vyloženě na konci té mé nějaké militarističtější fáze dětské, i když už kolik mi to bylo, 19, když to vycházelo, no, tak už mě to asi pouštělo, ale mě to, a tím nechci otevírat nutně tohle nové téma, ale mě se to prostě strašně trhalo.
2: Ano, na to jsem chtěl narazit, že to mělo poměrně vysokou hardwareovou náročnost.
0: Jako opodstatněnou rozhodně.
2: Opodstatněnou určitě, ale na druhou stranu ono to nevypadalo nějak jako extrémně hezky.
1: Ani tehdy, na tehdejší dobu.
2: Ale jako ta rozlehlost, tak ty možnosti. A to je jako, že se mohla koukat do dálky a pak tam i dojít, takový ty věci jako z traileru na Legend of Zelda.
1: Rozumím.
2: Ta hora, tam můžeš pak jít, tak tady to šlo skutečně. Jako, no. A to bylo na tom jako vlastně ta neuvěřitelnost jako v tom. Já nejsem jako úplně ten typ, který by vždycky jako z toho, že jako existuje nějaký nový trend nebo nějaká nová technologie, tak já bych z toho jako ulítával, já si to řeknu, ano, to tam je. A vlastně jako nemám z toho ten jako prožitek, jako jo, to je ono, to je ono. Ale u Flashpointu si pamatuju, že jsem ten prožitek jako měl silný a velký, protože ten pocit, že vystoupím z auta, tamhle je les, dojdu do toho lesa, projdu tím lesem, dojdu nahoru na nějakou horu, tam jsou nějaký ruiny, tam se chvilku střílím, sejdu zase dolů, jsem u vody, jsem u moře. Já jsem byl skutečně z toho tehdy jako vyplesklej, musím říct.
1: Já tomu rozumím, že optikou dneška, kdy já jsem otevřenými světy už spíše unavená, tak to asi úplně nedocením už, no.
2: Ale na druhou stranu to, co bys docenit mohla, tak byl soundtrack, protože jako v rámci hudby, jako tam byla velmi výrazná ta složka.
1: Ano.
2: byla velmi výrazná, nejen jako když jste...
0: Jakože to nemáš na vinilu ve sběratelské desetivinilové
1: edice? Nemám, já myslím, že to ani nevyšlo na vinilu.
0: Ale mohlo by, protože máme ostatně výročí.
1: Ale co se licencí týče, tak já mám pocit, že tam je taky možná nějaký problém s tím.
0: No.
2: Během nahrávacích obrazovek se objevovaly takové ty jako výroky státníků a výroky různé, které jako říkali, že smrt jednotlivce je tragédie, smrt milionů je statistika a tak dále, což jako každý fanoušek Flashpointu si takhle vždycky jenom dal ten panák jako na znamení ano, drinking game pokračuje.
0: To bylo zajímavý, ale freudovský přeřek, Jardo. Chceš tím trošku, podle mě tím tvoje podvědomí narážovalo na naší velmi intenzivní debatu, jaké hry vlastně budeme zařazovat do tady našeho sidequestu a samozřejmě Vietcong byl...
1: Proč to nebude Vietcong?
0: A proč to nebude? No, protože Flashpoint.
2: Vietcong může být třeba v sidequestu 2. Kdo ví.
0: Napište nám, jestli chcete SideQuest 2 a v něm Vietcong.
2: Pojďme se pobavit o té moderské komunitě, protože já jsem dokonce vzhledem k tomu, že...
1: Jardo, ty jsi moder.
2: Ne, já nejsem moder. Jsem ale ten, který si instaloval mody do Flashpointu. A ne nějak moc. Já jsem nebyl rozhodně ten, který jako vyjde nový mod, hnedka ho musím mít a instalovat. Ale jako byl jsem zvědavý na některé věci, protože jako to, jednak to byla moje nějaká asi úplně první zkušenost jako s mody, jako takovými, protože možná jsem si instaloval nějaké modifikace do prvního a druhého Maxe Payna, ale jako
0: ne, možná, to si samozřejmě instaloval no, stejné nevím, modifikace
2: to,
0: jako já.
2: To určitě, Herdo. Ale jako nevím, jaká byla ta časová posloupnost, co se dělo dřív.
1: Dobře, byl Max Payne svlečený?
0: Ne, to bylo právě, teďka předpokládám, k tomu chceš dojít, že vlastně si stáhnu ten Top Gun mod do Flashpointu, kde všichni piloti stíhaček byli do půl těla a hrál volejbal.
2: No, ano, to jsem přesně chtěl dělat. Lukáši, ty už jsi to zmínil, 25 let od vydání a v rámci tohoto výročí vlastně vyšla remasterovaná operace Flashpoint. Ovšem ne remasterovaná od Bohemia Interactive, ale od fanouška, kterému já jsem se ozval, má přezdívku Retro. Já jsem se ho zeptal na pár otázek. Otázka první byla, co ho přimělo udělat vlastně ten remaster, jen tak jako samo o sobě. No a on mi vlastně napsal, že jeho hlavní motivací byla snaha zachovat dědictví operace Flashpoint, původní hru i komunitní obsah, kterého se za těch 25 let nazbíralo přes 300 GB, jako všech těch modifikací, které byly jak české, tak zahraniční. A pro představu jeden tank, jako ten modifikovaný, zabírá nižší jednotky megabajtů, takže z toho si dovedete představit, kolik toho je. Jako
1: kolik tanků?
2: Kolik tanků to je? Čárko, budeš mít co dělat, aby si jako si zajistil.
1: Vyzkoušela všechny?
0: Ne, aby si tam všechny natankovala.
2: Ta hra mezi tím zestárla, postupně přestávaly fungovat moderské nástroje, multiplayer a nakonec začala mít problémy samotná hra při tom spouštění, když jste ji jako chtěli spustit na moderní systém.
1: Když se snažíš do ní naspat 300 giga tanků, tak to se nedivím, no, že má problém se spouštěním.
2: Ale i když jste ji měli úplně oholenou od všeho, tak vlastně spustit v širokou úhlem rozlišení, což dneska jako myslím, že 99/100% jako lidí má jako širokouhlý monitor a spustit to na tom, aby to se tam zobrazovalo korektně.
1: No já chci hladký Flashpoint.
2: Tak samozřejmě.
0: Já už budu hrát Flashpoint jenom na své CRT televizi, samozřejmě.
1: Ale jestli je oholený.
2: Ten projekt jako takový vyšel jako úprava původního zdrojového kódu, nakonec se to přepsalo úplně celý, takže jako na tom bylo opravdu hodně práce a dělal na tom on sám a samozřejmě bylo nějaký pomoc s testováním a tak. A nakonec se do toho zapojila i Bohemia Interactive, že vlastně úplně na konci toho vývoje mu poskytla nějakou podporu a nakonec se to vlastně vydalo v rámci toho profilu na jednotlivých obchodních platformách, kde se prodávají hry, tak vlastně si tam můžete jako, já si chci místo té původní stáhnout tu remasterovanou. A to je podle mě jako takový krásný završení toho příběhu.
0: Zároveň Bohemka vydala vlastně kód, zdrojový kód té hry kompletně, takže pokud byste byli nespokojeni s tím, jak to tady pan Retro zvládl, tak můžete zkusit se předvést vy sami. A co jsem tak pochopil, nebo takhle, nechci teď, chraň Bůh, abych se tvářil, že mluvím za ty skutečné fanoušky a pamětníky Flashpointu, ale myslím, že jedna z velká vítaná změna, nebo změna prostě součást toho remasteru byla, že se vrátil do hry, protože ta hra byla k dispozici, potom byla že rebrandovaná jakožto Arma
1: Cold War Assault,
0: aby se to víc propojilo, nebo víc prostě, aby se to propojilo s tou pozdější sérií Arma, ve které Bohemka pokračovala v tom svém původním duchu, tak že se do v té verzi už potom nebyl český dubbing, a ten tady zpátky je.
2: Je, ale on byl už jako vzhledem k tomu, že Bohemka v průběhu let získala zase zpátky tu licenci na ten úplně první Flashpoint od Codemasters, kteří měli jako v nějaké době jako podepsání licenční nebo podepsání vydavatelské smlouvy až do tuším roku 2011 nebo 12, tak od té doby už to mají zase zpátky tady. A už tam byl i v rámci toho, když jsi to tehdy koupil tu neremastrovanou verzi, tak už tam zase byl zpátky ten český dubbing, takže už to je nějaká doba. Já jsem to rozhodně v českém dabingu hrál před pár lety a hrál jsem to oficiálně, takže tam jako byla už jako možnost zase slyšet Kozlovského a Armstronga a další výtečníky.
0: Ne, že bych tuto možnost preferoval, musím říct, že stejně jako jsem...
2: Tak to mě nepřekvapuje
0: vůbec. Takový jako podle mě, chci říct, podle některých velmi přísný na mafii stran dubbingu, tak možná u té army jsem, teda army, vidíš, a Flashpointu jsem ještě přísnější, protože tam to skrz ty kliše ještě nějak víc trhá uši, no, ale tak když jste s tím vyrostli, tak se vám to líbí a to je v pořádku.
2: Zároveň finální otázka, co jsem měl právě na retra, bylo, co ti na OFP přijde unikátní? A ta odpověď je poměrně unikátní, tak já ji jako skondenzovaně přečtu v podstatě celou. Hra nabízí právě tolik detailů, aby vás nezahltila, ale zároveň neurazila. Ukazuje vám právě tolik, kolik potřebujete a zbytek nechává na vaší představivosti. Do toho vás často zahrnuje mapama, briefingama a hlášeníma, ale na pozadí běží poměrně složitá nedeterministická simulace jednotlivých vojáků ve všech rolích, od pěchoty přes řidiče a střelce až po piloty, a nikdy proto přesně nevíte, co se stane. To vlastně v podstatě kopíruje to, co já jsem říkal, jaký já jsem z toho měl zážitek, takže to velmi jako promlouvá ke mně jakožto hráči Flashpointu. A já do dneška teda musím říct, že já na Flashpoint strašně rád vzpomínám jako nejen na hru, ale na to, co se kolem ní stalo třeba u nás jako ve škole, protože jako samozřejmě já jsem tehdy byl ve škole, když jako se Flashpoint objevil, a spousta lidí, kteří opět nehrajou moc hry, tak si chtěli zahrát ten Flashpoint, protože to je prostě ta hra, o který by si mysleli tehdy aspoň, že by si ji zahrát měli. Vůbec se nezajímala Original War, vůbec se nezajímal Vietcong, vůbec se nezajímal ani Hidden and Dangerous se nezajímal, ale zajímala je Mafie a zajímala je právě operace Flashpoint. Nevím, jestli jste to měli taky takhle, jako v nějakým jako svým nejbližším kroužku.
1: No, já jsem byla ve školce a myslím, že kdyby nás tehdy nechali hrát operaci Flashpoint, tak pošlu sociálku na všechny naše rodiče.
0: Na druhou stranu jsem jenom připomenul a volně navážu, že když si proběhl taký jako posléze poměrně slavný experiment v takových těch časech, kdy se poprvé začalo nějak víc diskutovat, jak se marketují hry na mladé muže, jak se nemarketují na ženy a tak, že za nějakou skupinu v rámci toho výzkumu, skupinu dívek, myslím, že náctiletých, kterým ukázali obaly několika her. A mezi těmi obaly byl Battlefield. Tehdejší, asi teď nepamatuju, myslím, že to byla tak asi dvojka asi? Tak nějak. A tak ten si samozřejmě nevybrali. Ale potom nějaké jako jiné skupině, bylo to celé nějak samozřejmě jako docela vědecky dobře podchycené, tak je nechali rovnou zahrát nějaké hry, že prostě tady se to takhle hraje, tak a děvčata si užívala Battlefield 2 úplně nadšeně, takže já si myslím, že kdyby třeba Flashpoint byl právě marketovaný jako vhodný vzdělávací prostředek třeba do školek, tak dneska Šárka by nám tady vyprávila o tom, jaké peklo zažívala v té a té misi.
1: No, já se zase nebudu tvářit, že jsme s tím bratrancem, se kterým jsme si hráli na vojáčky, potom nehráli Call of Duty, samozřejmě, že jo, ale
2: ne
1: Flashpoint jsme tehdy neměli v nabídce, no.
2: Ty jsi zmínil to vzdělávání, tak sice se to netýká úplně jako vzdělávání.
0: Je to dobrý hosting, Stekardo.
2: Ale Flashpoint, vlastně jeho verze, Flashpoint Virtual Battle Space, tak sloužila k výcviku americké námořní pěchoty a několika dalších jako armád vlastně různě po světě.
0: A pamatuju si správně, že ve skutečnosti americká armáda nebo jedna z těch jejich složek, tak přišli za Bohemkou a objednali si u nich simulátor?
2: Přesně tak.
0: Na základě dojmu právě s Flashpointu?
2: Přesně tak. Ten Virtual Battle Space, já jsem to jednou viděl, vypadá to podobně jako Flashpoint, ale není to Flashpoint, jako samozřejmě je to, není to úplně hra, je to spíš opravdu jako ten jako vojenský tréninkový simulátor.
1: A když tam umřeš, tak to umřeš doopravdy.
2: Přesně tak.
0: A není tam záporák, který jsme guba.
2: No to tak to záleží. Škoda. Ale ono se to vlastně pak následně vyčlenilo, jako nejdřív to dělal jako pod jednou střechou a následně se to vyčlenilo, tuším, že v Austrálii byl ten jako hlavní vývojový tým pro VBSko. A to stále existuje, rozhodně to není jako, že by to skončilo někdy jako v tom roce 2001, stále to existuje.
0: Stále to tiskne peníze pro celou Bohemku?
2: Já myslím, že ano, ale že je to jako nevím, jak to je majetkově, jako že bych
0: no,
2: jako...
0: No, jenom konstatování faktu, že vlastně díky tomu, neříkám, že dnešní úspěch Bohemia Interactive stojí jenom na téhle noze, to už dávno ne, ale je to ta noha, o kterou se velmi pevně opřevuje a stalo se z ní díky tomu největší studio, že jo?
1: No, já tak. Mám pocit, že na druhou stranu takový to Bohemia Interactive Simulations tak už je vyčleněný a je vyčleněný
0: dneska už určitě, jo. Jo. Tak já si nepamatuju, kdy vlastně to došlo k tomu splitu.
2: Já tuším, že ten split byl kolem roku 2008. Ale teda ruku dlouhně bych za to nedal.
0: Dobře, tak to,
1: je to dávno.
0: Tak to je mnohem dávněji, než jsem si pamatoval.
2: Nicméně, jako vůbec to, že z té hry jako vzniklo vlastně něco takového, tak jako jenom důkaz toho, že vlastně ta simulace tam byla stvořena už na začátku vlastně dobře, protože to dovedlo oslovit vlastně jako tu nějaké ty zelené mozky, které jako se na to podívá, řekli si, to by nás mohlo zajímat nějakým způsobem.
0: Já jsem... Dodám ještě, co jsem si jenom uvědomil, kam jsem tím vlastně mířil, aniž bych věděl, že tam mířím, tak jsem jenom chtěl říct, že taky si lze z toho právě z pevnosti té jedné nohy, tady té, o které mluvíme, toho VBSka, si lze odvodit, nebo tu pevnost se lze odvodit z toho, jak dlouho Bohemce trvalo, než přišli s armou. Že to trvalo dlouho.
2: Ono to Jako ano, časově to trvalo dlouho.
0: Jako hodně dlouho.
2: Nicméně jako v průběhu těch let, jako ne, že by nic nevznikalo. Jo? Vznikaly tam různé datadisky, které byly jako vytvářela i Bohemia Interactive.
0: A že si mohli dovolit právě díky tomu, že měli úspěch s tou simulací pro armádu, tak vlastně to ti otevře docela. Ne, že by chtěli vyvíjet tak dlouho armu, že to prostě bylo problematický po všech stránkách, ale mohlo nakonec dojít takového úspěchu.
2: Ano. Arma vyšla o pár let později, tuším, že 2006 vyšla první Arma, nebo 2005, já se tady radši podívám se, ano, 2006 vyšla první Arma, takže 5 let, jako to trvalo. Úplně původně Arma jednička se jmenovala Game 2 a bylo to jako, že chceme dělat nástupce Flashpointu, to bylo vlastně celou dobu, že chceme dělat toho nástupce Flashpointu, ale dlouhou dobu vlastně tam byly ty právní spory ohledně názvu, dlouhou dobu jako se říkalo, jestli to bude, nebude jmenovat Flashpoint, jaký ten stav, nakonec Codemasters známili vlastní Flashpoint a vydali se úplně jinou cestou vlastně s ním, ne jako, že by to nebyla zase taktická vojenská simulace, která se vás jako vrhla do nějakého armádního soukolí, ale už jste jako spíš byli jako kdybyste se vrátili do Ghost Reconu, že skutečně jako by to bylo trochu arkádizovaný, řekněme, maličko.
0: Nebo armádizovaný?
2: No, armádizovaný taky, ale spíš to bylo jako vlastně jednodušší v mnohem. A ta velikost a ty možnosti byly mnohem osekanější. Předpokládám, že sérii Arma jako taky nebudete řadit mezi vaše jako top zážitky. Nicméně to, co byste mezi top zážitky řadit mohli, tak je DayZ, které se vyvinulo z Army 2. DayZ je, jenom abychom řekli teda jako co to je, je to mod úplně původně, který vlastně vám dává tu mapu z Army 2, akorát na ní jako nechodíte jako voják, ale chodíte na ní jako přeživší a na té mapě se nachází zombíci, proto DayZ. A Šárka tady kýve hlavou, takže předpokládám, že nějakou zkušenost s DayZ bude mít.
1: Ano.
2: Jak silná je ta zkušenost, respektive jako cítila si tam ten vliv toho Flashpointu lomeno Army stále v tom a nebo naopak se to povedlo úplně vytěsnit a prostě užívala si něco úplně jiného?
1: Tak jako neřekla bych vytěsnit vzhledem k tomu, že nepatřím ani k vášnivým hráčkám Army, ale já jsem DayZ hrála až potom, co se to osamostatnilo v tu samostatnou hru.
2: Hmm. No. A jak dlouho si v tom nechala, nebo kolik hodin si v tom nechala?
1: Nějaký desítky, jo.
2: Takže to nebylo jenom, to nebyl flink jenom takový.
1: Byl to takový flink s přáteli, řekněme, že my jsme hodně si na přeživší hráli v takových menších skupinkách.
2: Ale i tam, i v tom DayZ je vidět ten vliv jako tý Army lomeno Flashpointu.
1: Určitě, jakože ten vliv snahy o nějakou simulaci a o co největší realismus, ale aby to byla pořád ještě zábava, tak tam patrný určitě je. Za mě teda možná DayZ je vlastně zábavnější, protože nenarážíš tam na tolik vojáčku, jsou tam zemníci a jsou tam jiní hráči, kteří tam baví vlastně nejvíc asi ta sociální hra, no. Že když narazíš na jiného přeživšího, tak ho můžeš zradit, anebo si můžete pomáhat a můžeš mu vybrat jeho batoh a říct mu, že budete nejlepší kamarádi a pak ho střelit ze zadu do hlavy. Já hraju tuhle tu válku.
2: Silná válka, World War Z. Když ty jsi vlastně dobrý jako exemplář hráčky, která měla možnost se jako s operací Flashpoint, jako neříkám seznámit poprvé, určitě si hrála někdy v minulosti, jako aspoň jako chvilku operaci Flashpoint, ale přišla ti ta hra, když jsi ji zapla teďkonc, přišla ti vlastně obtížná ve smyslu náročnosti, anebo si do toho zaplula docela jako snadno?
1: Já jsem asi věděla, s čím mám počítat, no, že třeba to, že si to můžu v průběhu mise uložit jenom jednou, tak je takový docela limitující z dnešního úhlu pohledu, ale že by to byla jako nejtěžší střílečka, co jsem kdy hrála, to asi ne.
2: Ono, ani tehdy to nebyla nejtěžší střílečka, jako že by to nějak se přísahalo tehdy na obtížnost, spíš jako si jako lidi říkali, zase mě zabili, no ale to je jedno, zkusím to znovu, protože prostě to je taková sranda, jako no.
0: To je prostě Dark Souls.
2: No. Tak dělal na tom Viktor Bocan, takže jeden z největších propagátorů Dark Souls.
1: Dark Souls mezi střílečkami.
0: Ne, jako to je, zase jsme zpátky to, že se Flashpointu podle mě podařilo docela trefit, až jako překvapivě, možná teď nechci ubírat zásluhy ani Viktoru Bocanovi, ani komu z dalších tvůrců, ale že trošku neplánovaně, ale že prostě tam se to děje tak všechno tak jako napůl spontánně, napůl skriptovaně a nějakou, podle mě nějakým zásahem z hůry, nevím přesně nějakým, tak to není frustrující tak, jak bych čekal jako zpětně dneska, že když jsem se to pouštěl po těch XXX, nevím kolika letech, tak prostě jsem si říkal, to bude, zaprvé jsem čekal mnohem větší jako jank, než to reálně je, byť to nějaká jankovitost slovanská správná poctivá tam je, ale čekal jsem, že mi to prostě bude vlastně frustrovat a že to velmi rychle vypnu a ne.
1: Je to příběh o tom, jak se Viktor Bocan dal na víru a potom další jeho hra se jmenuje Přijď království tvé.
0: Dává to nějaký smysl.
2: V datadisku Red Hammer dokonce si můžete zahrát za vojáka, který má vizáž Viktora Bocana, protože on se nějak jako, to je datadisk, který nedělali přímo Bohemia Interactive, a on se k tomu nějak nepěkně vyjadřoval, jakožto původní autor, jeden z původních autorů, a oni se mu chtěli asi pomstít a prostě dali jako takovou pikošku, jako k dobru, že prostě má jeho vizáž, jeho fotku.
1: Tak já mám pocit, že ty členové toho tvýho týmu jsou pojmenovaný po tehdejších vývojářích.
2: Někteří, ne všichni.
1: To tehdy byla taková libustka, jasný. Akorát to chvíle celkem měšná. Rozumě, ale tak to
2: oni mají jejich vizáž, oni nemají jejich jména, oni mají jejich jako fotky vlastně, protože tam byla nějaká technologie o skenování fotky. A která někdy fungovala, někdy ne, ale prostě uměla takzvaně, já jsem si zapamatoval jednu věc z vývojářského deníčku, uměla navazovat švy, což tehdy jako která technologie neuměla.
1: Já si hodilo mi to takovou tu volnou asociaci, jak jsi na 3DSku mohl naskenovat svůj obličej a být fotbalista a jak to fungovalo naprosto příšerně. No, to bylo taky.
0: Já jsem si vzpomněl, jak jsem si jedinkrát zkusil v nějaké hře naskenovat svůj obličej přes nějakou propojenou aplikaci a bylo to NBA a vytvořil jsem si zrzavého hráče zcela opačné barvy platí, než je ta moje, a myslím, že tato abomination, vlastně jsem rád, že se nezachovaly žádné screenshoty. Jako svým způsobem to bylo fascinující, ale jinak jako nope.
1: No, je to zázrak technologie.
2: A zázrak technologie, ještě jednou větou řeknu, ta hra nevyšla jenom na počítač, ale vyšla i na první Xbox. Mám jí doma, zkoušel jsem jí a je to jako neuvěřitelné, že to je zachovaná ta hra, ne nějaká skonzolovatělá verze, ale ta hra. Samozřejmě je to na ovladači. Ovládá se to jako poměrně těžkopádně, jako je tam takový to jako zmáčkni levej trigger, aby se ti otevřelo menu, sjeď dolů na položku 4, zadej příkaz, jakoby, jo. Ale jako i v tomhletom omezení, až překvapivě, to jednak výborně vypadá a jednak se to jako poměrně jako snadno ovládá, jakmile překousneš teda, že nemáš tu klávesnici.
0: Ale připomenul jsi mi, to je samozřejmě pozoruhodné, a protože která portovaná hra z PCčka z té doby by to mohla říct, ale připomenul jsi mi ještě jednu drobnost a neříkám to jako úplný historický fakt, ale jsem skoro přesvědčen, že to je historický fakt, že Flashpoint je rozhodně jedna z prvních her, která masivně a dobře používala scrollovací kolečko na myši, což prostě nebyla věc úplně běžná, ještě neměl to každý doma a dost to ulehčovalo ovládání. Neříkám, že zpropagovala scrollování, protože to asi spíš udělalo nástup internetu, ale rozhodně scrollovací kolečko, kdo měl, tak měl větší šanci přežít. Tak.
2: No a vy víte, co přijde nakonec tohohle toho sequestu.
1: No tak už je to za náma.
2: Dobře, Lukáši, ty máš tu čest si vybírat jako první kategorii ve čtvrtém díle naší minisérie.
0: Myslíš kvízu.
2: Našeho kvízalu.
0: Aby lidé věděli, kteří si to třeba pustí uprostřed série.
2: Ano, kvístu. Lukáši, kategorie je studio a vznik. Číslo jedna je studio, anebo vydavatel a rok.
0: Studio.
2: Dobře, lehká nebo těžká?
0: No, asi lehkou, zkusme.
2: Které české studio operaci Flashpoint vytvořilo?
0: Já zapomínám, co znamená lehká vlastně. Ano. Myslím, že to mohlo být možná Bohemia Interactive.
2: Chceš rovnou i těžkou?
0: Jako z toho, jako znova tuhle?
2: Ne, jako z téhle otázky, z tohoto okruhu, ale i těžkou chceš?
0: No.
2: Ve kterém roce bylo studio oficiálně založeno?
0: Fuf, to je dobrá otázka. Já si pamatuju... A to tam možná budeš mít v tom kvízu později, tak to se ještě schovám. Že teď jsem chtěl zamachrovat, že si pamatuju něco mnohem hardkorovějšího, ale tady si budu muset tipnout a zkusím Jardo vsadit na rok 98.
2: Ne, není to 98. Šárko, stipneš si?
1: 99.
2: Správně. Lukáš má bod. Jeden. Šárko, pro tebe vydavatel a rok. Lehká nebo těžká?
1: Tak dejme lehkou.
2: Ve kterém roce hra vyšla?
1: 2001.
2: Tak máte oba dva bod.
1: Tak po... a ještě mi dej těžkou.
2: Dobře. Který britský vydavatel hru vydal a získal práva na značku?
1: Codemasters. Ano. No, no. Máme bod.
2: Ale můžeš si rovnou vybrat válku a příběh a je to buď zasazení, anebo hrdinové.
1: Tak hrdinové.
2: Dobře, lehká, těžká?
1: Lehká.
2: Za kterou stranu hráč v hlavní kampani bojuje? Je to NATO anebo Sovětský svaz?
1: Za Amíky.
2: Je to NATO, správně.
1: Je to NATO. Pojďme na to.
2: Těžká by byla, jak se jmenuje pěšák, za kterého hráč hraje?
1: David.
2: Správně.
1: Armstrong.
2: Správně.
0: Wow.
2: Lukáši, pro tebe zasazení, jo? Lehká nebo těžká?
0: Tak těžko, ať to zajímavější.
2: Jak se jmenuje renegátský sovětský generál hlavní záporák?
0: Já pořád nevěřím, že se jmenuje skutečně Guba.
2: Jmenuje se Guba.
1: Jmenuje se Guba.
2: Lukáš, 4 body, Šárka 2.
0: Sorry.
2: Lehká by byla, v jakém roce se hra odehrává. Kategorie 3, ostrovy a mapa. Lukáši, buď ostrovy, anebo detaily mapy.
0: Zkusme detaily mapy.
2: Lehká, těžká?
0: Asi lehká, radši.
2: Na kterém ostrově má NATO svou hlavní základnu?
0: Na tom druhém.
2: Jak se jmenuje?
0: Já vím, že jeden se jmenuje nějakého Malvazinky a druhý nevím.
2: Když lehce upravíš ty Malvazinky, tak se dostaneš ke správné odpovědi.
0: Malvas?
2: Skoro. Je to Malden.
0: Malden, ok.
2: Těžká by byla, po skutečném ostrově v jakém moři je pojmenovaný Kolgujev?
0: No tam ten se jmenuje jak úplně stejně totiž.
2: No Kolgujev se jmenuje, ale po jakém moři?
0: Jo, moři. Jako,
2: v jaké moři je ta jeho předobraz?
0: Jo, tak to bych předpokládal nějaké severní...
2: Skoro, Barentsovo. Ostrovy. Jmenuji aspoň, Šárko.
1: Ne.
2: Lehká nebo těžká?
1: Nevím. Nevím dál.
2: Lehkou nebo těžkou?
1: Lehkou.
2: Jmenuji aspoň jeden z ostrovů, kde se hra odehrává.
1: Malden.
2: Správně. Zkusíš i druhej?
1: Ne.
2: Kolgujev, ten taky jsem zmiňoval. Třetí je Everon. Těžká otázka, který ostrov přidal do tady z Resistance?
1: Nevím.
2: Nogova. Na ostrově Nogova mimochodem se nachází vyloženě rekreace jednoho českého města. Jakože tam skutečně jako jedna ko jedné.
1: Je tam Brno?
2: Není tam Brno. Takhle velcí, velká města nejsou.
0: Až? Je tam Tanwald?
2: Petr Tanwald, ano. Šárko, technika a realismus. Buď engine, anebo nástroje a armáda.
1: Můžeš mi to zopakovat, ještě ty kategorie?
2: Engine, anebo nástroje a armáda.
1: Tak engine.
2: Dobře, lehká, těžká?
1: Lehká.
2: Šlo v původní neupravené verzi hry řídit civilní vozidla?
1: Ne.
2: Šlo.
1: Šlo.
2: Šlo. Těžká by byla, jak se jmenuje herní engine, na kterém hra běží.
1: Nevím.
2: Real Virtuality. Lukáši, nástroje a armáda, lehká nebo těžká?
0: Nemůžu dostat body za to, že vím, odkud se vzalo to Real Virtuality.
2: Nemůžeš.
0: Škoda.
2: Ale můžeš to říct.
0: Z předchozí hry Bratrů Španělů.
2: Výborně.
0: To bylo pod titulí.
2: Lehká nebo těžká?
0: Promiň, znova téma.
2: Nástroje a armáda.
0: Jo, nástroje a armáda. Tak když jsem vyrostl na tom válčení, tak těžká, protože už si nic nepamatuji.
2: Dobře, jak se celým jménem jmenuje vojenský simulátor pro armádní výcvik postavený na této hře?
0: To jsme říkali. Virtual Battlefield Simulator.
2: Ne, jsi velmi blízko. Virtual Battle Space.
0: Battle Space, ok.
2: Poslední, Lukáši, vyber si odkaz a série, buď je to nová značka, anebo dědictví.
0: Zkusme novou značku.
2: A kterou, lehkou nebo těžkou?
0: Lehkou.
2: Na jakou vlastní sérii Bohemia po roztržce s Codemasters navázala?
0: Na jakou vlastní sérii?
2: Jak se jmenuje série, kterou jako následně vydávala po operaci?
0: Arma.
2: Správně. To je ta lehká.
0: Já vždycky zapomenu.
1: To je těžká.
2: Těžká. Pod jakým názvem Bohemia v roce 2011 původní hru znovu vydala?
0: Což říkala ty.
1: Jo, jo, jo.
2: Viděl bys?
0: No, vím, že to je Arma Cold War Assault.
2: Správně.
0: Assault.
1: Assault.
0: To je pořádně nám to Assault.
2: Šárko, dědictví. Lehká nebo těžká?
1: No, nemůžu mluvit prostě. Tak dejme těžkou.
2: Ve kterém roce vyšel duchovní nástupce Arma Armed Assault?
1: Počkej, to jsme říkali. 2005.
2: 2006.
1: Čest!
2: Který slavný survival fenomén vznikl jako mod pro Arma, je ta lehká?
1: Jasně. No,
2: tak, takže takové to bylo.
1: Takový, to jsme je,
0: byli,
1: no.
0: Takový jsme byli.
2: A takový to je. Můžete si ještě jednou zmíním, pokud byste dostali chuť si zahrát Operaci Flashpoint, tak vyšel remaster. Najdete ho pravděpodobně, pokud už ho vlastníte, Operaci Flashpoint na nějakém distribučním herním systému, tak ho tam najdete taky. Stačí se podívat do nějaké kolonky modifikace, nebo jako možná i se vám to zpřístupní jako samostatná hra. To záleží na to, kde se pohybujete, ale je to velmi snadno sehnatelné a velmi dobře hratelné. Opravdu jako stačí nainstalovat a hrát. Není tam žádný, jako že byste si museli a tohle mi půjde a půjde mi tohleto a půjde mi tamhleto. Ne, stačí nainstalovat a hrát. Já jsem zářným příkladem, protože já jsem přesně tohleto udělal hnedka v den, kdy se to objevilo. A zjistil jsem, že to vypadá úplně stejně, akorát se to krásně jako hýbe, nejsou tam žádné problémy s technikou a není tam žádný problém v tom, že mám nějaké rozlišení a ta hra to nepodporuje. Takže to je velmi, velmi pozitivní.
0: A od té doby nám tady Jarda salutuje při příchodu do studia.
2: Salut. Tradičně...
1: Salve!
2: Tradičně...

0: vás nezaujal úplně Flashpoint, protože chápu, že prostě to není úplně pro každého, tak DayZ je docela příjemná alternativa. Myslím si, že i různé mody pro novější army můžou být taky jako vaší alternativou, kdy jako vlastně tam třeba mod, který vznikl ve spolupráci s Červeným křížem, tak jako ten není úplně o válčení, spíš to je o tom, o té odvrácené straně té války.
1: Pane, do toho, že máte kříž na krku, to ještě. Ne, takže ty se, Šárko, teď vracíš teda do DayZ na chvíli, jo? Možná. Ne,
2: možná.
1: To, tak pozor, až se k vám bude blížit hráčka s přezdívkou Sharknado 375 nebo tak nějak, tak opatrně na své batohy.
2: Neotáčejte se zády.
1: Tak.
0: Bacha na veškeré zombíky.
2: A cennosti.
0: Ježišmarja. Mějte se krásně, u posledního sidequestu příští týden se budeme těšit. Naslyšenou.
1: Čau.
2: Čau.
3: Quest od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
1: Já tady žít nebudu.
0: O vztazích, které nejsou jednoduché.
2: Není nic, co bychom pro děti nezvládli.
0: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika v kinech od 20. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
3: Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin
4: na Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
5: Český rozhlas Radio Wave.
3: Radio Wave.
6: Radio Wave. Děláme vlny.
7: Posloucháte reprízu pořadu.
8: Expedice. Letní speciál podcastu Casablanca na Radio Wave.
9: Expedice.
8: Pavel Sladký vyráží se svými hosty na české kopce. Expedice Radio Wave.
10: Podcastová minisérie Expedice konečně vyrazila na jih Čech. Minul jsem Čapí hnízdo, Českou Sibiř, Zlatou stoku, Sousoší z Kapry a dojel jsem až sem a stojím tady s Prokopem Pithartem. Ahoj.
11: Ahoj.
10: Prokop je, jak určitě víte, dokumentarista, ochránce přírody a taky spoluautor podcastu Podhoubí na Radio Wave, takže dnešní epizoda Expedice bude takový crossover mezi Casablancou cestovatelskou a environmentálním podhoubíčkem. Kam nás vezmeš, Prokope?
11: No, začínáme tady na jihu Čech, na Třeboňsku, na kraji Třeboňska, na zahradě u domu, který jsme koupili nedávno, vlastně není to ještě ani rok. Úplně jsme se tady do toho zamilovali. Nehledali jsme místo jenom na bydlení pro nás, to si jako nemůžeme úplně dovolit, ale pro nějaký jako větší projekt environmentální, konkrétně tady chceme dělat školy v přírodě, různý víkendové akce pro děti nebo i pro celé rodiny. Měl by to být takový jako biodiverzitní ukázkový místo, jak na zahradě pracovat prostě s trávou a se stromama, aby tady bylo hodně biodiverzity, jak pracovat s vodou, jak recyklovat odpadní vodu, jak prostě dělat třeba koupací jezírko, tak aby sloužilo i přírodě a tak dále a tak dále. Máme k tomu tamhle vlastně louku, kde chcem budovat takovej jako remízek nebo mez, dejme tomu, která by měla sloužit jako zásobárna potravy pro ptáky na zimu.
10: Spoustu práce máš před sebou.
11: No, hlavně jako se týče těch rekonstrukcí, tak to bude největší.
10: Prokop doplňuje pítko.
11: Ona ta atmosféra teď fakt jako saje tu vodu, že stačí dva dny tady nedolejvat vodu a je to poloprázdný. A mám pronajatej rybník, tak tam denně ubyde minimálně centimetr vody a je to teda strašidelný, protože jsme tak na třetině normálního stavu a jenom čekám, kdy se tam ty ryby začnou jako dusit, no. A tohleto pítko je nově udělaný. Prostě dal jsem sem vodní kytky tady z Botaňáku z Třeboně. To bylo pěkný, tady nějaká máta, tady poměnka vodní. Kyprej vrbice, tady ostřice. Začínají sem lítat ptáci, koupou se tady.
10: Včely teď zrovna.
11: Včely, teda. Ano. To objevili jako první teda. Ta práce, která nás tady čeká, je hodně o té zahradě a o té biodiverzitě a my k tomu chceme přizvat prostě lidi. A už jsme tady měli vlastně dvě brigády, přijela jedna střední škola, taky se ozvali sami vlastně Montessori Polná. Bylo to fajn, sušili jsme tady seno, vyklízeli jsme stodolu. Úplně mi to říkalo v tu chvíli, tyjo, tak to jsme udělali fakt správně, protože to mělo krásnou atmosféru. A teď tohleto větší, to by mělo potom sloužit celoročně i na ty školy v přírodě, o který máme fakt velký zájem, ale na to musíme prostě sehnat nějaký peníze. No. Bude tam vzadu ve stodole, můžeme se tam jít podívat, bude tam pódium, kde prostě hrajeme i divadlo a pak si pouštíme společně ty filmy, takže takový jako jeviště, hlediště. Takže čeká nás toho hodně, jsme úplně na začátku, ale jsme z toho nadšený.
10: Tamhle je první strom, co jsi tady zasadil?
11: Jo, my jsme tady jako není tu málo stromů, jak vidíš. Tady je ten 150-letý dub, ale zároveň tady těch dubů je několik. Jo, jenom když se rozhlídneme, tak vidíme 4 větší. No, všechno je vlastně letos hrozně malý, ty plody, hrušky, jabka opadávají, švestky opadávají, nedozrálí, ty stromy nemají jako sílu vlastně. Dokonce břízy, některý jsou už úplně žlutý, jo, třeba tamhle ta vidíš, má hnědý listy, už, ta už prostě to nedala a šetří energii na příští rok, ale samozřejmě, když ten trend bude takovejhle, což asi bude, tak ten dlouhodobý stres ty stromy nezvládnou a spíš jako odejdou postupně úplně, no. Tak je to takovej smutný pohled, takže vysazujeme nový stromy, protože nevíme, co všechno vlastně jako s klimatickou změnou přežije. Takže zrovna duby jsou jako, ten potenciál mají veliký, tamhle jsme vysadili dub, respektive ten byl přímo u domu. Byl moc blízko, tak jsme ho přesadili. Tady je stará odrůda jabloně, nějaký čistecký lahutkový, myslím, že se jmenuje. Ty staré odrůdy obecně jsou jako odolnější. A jinak tady se pojď podívat kus dál ještě. No tady podívej na ty švestky, no. To je smutný pohled.
10: Naprostá většina to vypadá, že jich leží na zemi, no. Teď jsme prošli pod nepálskými modlitebními praporky, tak to mi připomíná, že o cestování a o krajích mnohem vzdálenějších, než jsou tady jižní Čechy, se ještě taky budeme bavit, ale to až vyrazíme za Humna.
11: Ale zrovna teda v Nepálu jsem nebyl. Jsem dala Kateřina, moje žena, ona miluje tyhle ty vlaječky. No hele, teď se pojď podívat na tohle.
10: Jo, tak jsme vstoupili dovnitř. No, tady ty stropy.
11: Tady ty stropy dostali zabrat. No, jsou tady teda kompletně nový střechy. To je zásadní hodně. To taky jako při té koupi hrálo roli. Překoupit takovýhle objekt ještě se starýma střechama, to už by bylo úplně nesmyslný s našima jako příjmama, nebo obecně prostě ten dům by byl asi v hodně špatným stavu. Oni to zakonzervovali, tady vlastně teklo kolem komína, než ty střechy udělali, takže v těchto místech je to špatný. A tady se ty stropy určitě budou měnit, ale zbytek tak špatný není. No, tady vlastně jsme v té obytné části. A tady je zásadní ten dvůr, ze kterého je prostě výhled na všechny strany. Je to vlastně klasický uzavřený jihočeský dvůr. No a tady vidíš, to je úplně jako muzeum, je to takový exkurs do historie. Jsou tady mlátičky na obilí, jsou tady pluhy za koně, vlastně asi 4 jsem už našel, brány za koně, starý ručně dělaný žebříky, jo, všechno tohle to je prostě, tady tenhle žebřík za tebou je ručně dělaný, ručně kovaný v tom prvky. Jo. Tady už vidíš první, první moje zásahy, to je umělý hnízdo pro jeřičky, vedle jsem dal laťku, aby si mohli vedle stavět hnízda sami, ale chtěl jsem přilákat pozornost jeřiček. Ještě když to vezmu jako od sebe, a když jsem byl malej, tak jsem byl úplně fascinovaný, jako dlouho jsem dokázal vydržet sedět na jednom místě a pozorovat třeba vlaštovky v chlívě, jo. Byl jsem z toho úplně perplex, fakt jsem přišel ze školy, hodil jsem baťoh do rohu a šel jsem buď k našemu zahradnímu jezírku, kde jsem čekal, až se třeba vypluje čolek nadechnout, anebo jsem seděl prostě u těch hnízd a sledoval jsem prostě, jak krmí ty vlaštovky, ty mláděta, jak rostou, jak se střídá samec se samicí, jak si u toho prostě jako štěbetají. Takže přesně ta vize, že tady budou vlaštovky, že tady budou děti, sednou si tam, budou to pozorovat, budou to natáčet nebo kreslit. To fakt jako ty děti několikátý den na tom táboře, když jako s nima zkusíme, že pojďte se tady posadit na kraji téhle řeky a sledovat, co vidíte, tak oni to fakt vydržejí. Oni vydržejí třeba hodinu sedět na jednom místě, bez telefonů a potom si říkáme, co se tam všechno jako dělo. Tady se jako postupně zbystřujou ty smysly a vnímavost jako detailů, že jo. Takže přesně natáhnout ty biodiverzitu nejenom na tu zahradu, ale i do toho domu, jako netopíry, rechky. Tady na ten nejvyšší bod té střechy chceme dát podložku pro čápy bílý. To je jedna z mála teda pozitivních zpráv, že čápů bílých přibývá. Tady by to mělo fakt být i plný těch synantropních druhů, čili těch druhů, který jsou nějakým způsobem vázaný na lidský sídla. Jo? Z druhé strany zase na ten štít určitě dáme hnízdu pro budku pro poštolky.
10: Když zmiňuješ ta dětská pozorování a dětský zážitky, tak pamatuješ si, jestli tě k tomu něco inspirovalo nebo nějak pošťouchlo, nebo to takhle prostě bylo vždycky a je to nějaká síla přírody, na kterou ty ses napojil dřív, než si vlastně pořádně pamatuješ?
11: Hele, myslím si, že jako většina dětí je napojených na přírodu, když teda třeba jako nejsou vyloženě z města a jsou třeba furt jenom doma, ale prostě děti přirozeně tu přírodu a tu sounáležitost s ní nějak v sobě mají, jo, prostě stačí to dítě nechat jako chvilku v trávě a ono jako začne pozorovat, co se tam děje a vydrží to dlouho. A já jsem si prostě tenhle ten vztah uchoval a jsem za to strašně rád, že mi to jako pomáhá psychicky i fyzicky a vlastně mě to teda i živí teď, že jo. Takže měl jsem to tak odvždy, ale určitě jsem ještě k tomu měl momenty v životě, které to jako zesílili a utvrdili. Určitě bych jako zmínil rodiče a tím, jaký místo vybrali, přesně velká, taková divoká zahrada, jezírko pro obojživelníky, který táta udělal, on jako je hydrobiolog, že jo. Určitě nás toho jako hodně naučil a já jsem měl takovou docela svobodný pohyb po okolí, že jsem už odmala jezdil na kole a pozoroval ptáky prostě po vesnici, za vesnicí a kolem rybníků. Pak jsem chodil do přírodovědního oddílu tady v Třeboni, Volavky Třeboň, kde zase jsme se učili fotit a fakt jsme se jako hodně toho učili o té přírodě vyloženě. To byl přírodovědný oddíl. Bylo to pro mě taková jako cesta fakt jako velkého učení se o ptácích, o krajině, o mokřadech, o třeboňských rybnících. Takže ty lidi kolem, na který jsem měl štěstí, tak v tom taky samozřejmě sehrály zásadní roli.
8: Expedice. Letní speciál podcastu Casablanca na Radio Wave.
5: Expedice.
10: Rosnička je na stromě,
11: he? No, rosnička se tady ozvala, takový to jako skřehotání, zajímavě jako pronikavý, ale ona teď o nás ví a podle mě...
10: Dává si pozor,
11: ale vlastně anglicky to je tree frog, jako stromová žába, že jo.
10: A jí nedělá problém vylézt na strom?
11: Ne, ona má totiž na konečcích prstů takový lepivý bambulky a vyleze, prostě se udrží i hladkých povrchů a ty samci se takhle ozývají z nějakých míst a lábej. Uhum. Nebo si prostě obhajují to teritorium, no.
10: Dobrý den.
1: Dobrý den.
10: Pojď. A tady je teda vpravo dub a vlevo lípa.
1: Ano.
10: A lípa se říká, že v době klimatické změny, že to bude mít těžký.
1: Jo, bude, no, bude.
10: Čím a... to, že ten dub je na tom o tolik líp?
1: No, já nevím, jestli třeba... jezdíš někdy do Českého krasu, třeba přes Černošice do Břichovice, tak tam vlastně v údolí Berounky vidíš na těch skalách, nebo takových jako to nejsou přímo skály, ale je tam hodně tý kamenný sutě, že jo, tak vidíš spousta dubů malinkatejch, který vypadají trošku jako bonzajky, ale praží tam na ně prostě celý den, že jo, v létě. Voda se tam v podstatě moc neudrží v těch prudkých svazích, přesto ty duby žijou. Jsou prostě jako odolný a dokážou přežít i v teplejších částech Evropy. Vydrží to dlouho prostě bez vody, ale hodně samozřejmě to ovlivní rychlost toho růstu. Jo. Tady na Třeboňsku přece jenom, jak jsme v nížině, většinou tady není takový sucho, tak ty duby rostou docela rychle. Jo? Když by se spodíval na ty léta potom v tom březu, tak bys viděl, že tam jsou široký mezery, že opravdu každý rok ten dub naroste. No, naopak tam ty duby jsou malý, ale jsou klidně prostě stejně starý, jako třeba takovýhle tady, co vidíš, který jsou jako vysoký a tlustý. No. No, a tady vidíme takový jako žalostný pohled na krávy, na úplně vysušený pastvině. Bohužel v sousedním Rakousku teda už jako jatka nestíhají, protože farmáři nemají už čím krmit. Takže se dobytek vybíjí a bohužel u nás to hrozí brzo velmi taky a Samozřejmě asi první bude jižní Morava. A ty pastviny letos vypadají fakt jako šíleně a zemědělci teď zákonitě přijdou prostě na to, že jediný místo, kde se nějaká ještě zeleň drží, je prostě kolem třeba nefunkčních nebo ucpaných meliorací. V naší krajině je přes 1 000 000 km potrubí. Jako meliorace jako takový samozřejmě začaly ještě před komunismem dávno. Na nějakých místech samozřejmě dávají logiku, aby se vůbec tam mohlo jako hospodařit, pěstovat něco, aby tam mohla jezdit technika. Ale takový ten jako socialistický, technokratický přístup ke krajině, který opravdu naši krajinu jako zničil ve velkým, tak tam se to přehnalo s těma melioracema a naši krajinu dnes a denně odvodňujou tyhle meliorace. To vlastně vidíš na louce tamhle třeba tu skruž, jo? Betonová skruž, kulatá. To prostě vidíme, jsme na to zvyklí, že to v té krajině je. To vlastně jako čistící skruže. Na každý louce opravdu je hrozně zajímavý si třeba sehnat ty meliorační plánky kolem vesnice nebo města, kde bydlíte, a zjistíte, že prostě skoro na každý louce, třeba i ve svahu, jako kde ta voda stejně odtejká, tak jsou takový hlavníky, to je trubka, ta hlavní, kolem toho jdou z boku pera. Jo? Vypadá to trošku z dálky jako žilnatina listů, ale úplně jako, jako rovný čáry to jsou, že jo, na té mapě. No a ty pera jsou klidně hustý, jako 10 až 15 metrů se vzbíhají k tomu hlavníku z obou stran, takže ty naše jako normální louky jsou často úplně protkaný potrubím. No a teď se divíme, že ta voda není, že jo, protože jsme závislí vlastně tady v Česku na tom, co naprší, k nám moc velký řeky žádný nepřitejkají, nebo vlastně vůbec. A my tu dešťovou vodu odvádíme rychle, snažili jsme se jí vždycky rychle zbavit a teď trpíme, no. To je zásadní teď, co se bude dít v té krajině, protože myslím si, že tohle brutální sucho, kdy lidi opravdu vidí, že není voda v řekách, že mají strávníky úplně žlutý, tak zřejmě urychlí tu změnu v té krajině, nebo ty změny, kdy jako to, co odborníci opakujou roky, se snad začnete dít, že nás to nakopne. Tady si můžeme na chvilku sednout na lavičku, hele. Po dva duby ke kapličce, ať si odpočinem.
10: Do stínu.
1: Od slunce. A já jsem tě i vzal do takový vlastně jako v uvozovkách obyčejný krajině, protože o ní bychom se měli teď bavit, jo. Samozřejmě často, když takhle točím s někým nějaký videopodcast, tak je to takový vem nás na nějaký fakt jako pěkný místo, ať nám to ukážeš. Ale pojďme se fakt bavit o jako normální krajině za humny, kde něco chybí, jo. A pojďme se dívat třeba i na nějaké jako malé věci tady, které jako fungují a dá se na nich stavět. Protože tady není všechno špatně, tady něco jako je pozitivního. Tady vidíš polní cestu, která není vyasfaltovaná, což je super, jako jo. Polní cesty a cyklostezky, když se asfaltují, tak to je neštěstí. Takováhle jako polní cesta, tak vidíš tady písčitý, holý, udusaný místa. To má rád hmyz. I nejmenší prostě, který prostě motýly to mají rádi. Třeba modrásci se potřebují rozmnožovat na takovýhle holých místech. A v tom písečku. No to loví potom větší hmyz a ten hmyz potom loví ptáci. Zároveň když naprší, tak tady můžou být loužičky. Jsou tady po okrajích různý kytky, který oceňujou to, že tady je vlastně ta udusaná holá plocha, protože nejsou třeba tak konkurenceschopný jako jiný, který se prosadí naopak v té vegetaci okolo. Je tady vysázená alej, jsou tady dokonce jeřabiny, čili nejsou to jenom stromy na ovoce pro člověka, ale myslel tady někdo i na ty ptáky. A samozřejmě by se ale dalo přitlačit, jo, protože vidíme velký plochy, kde jsou teda meliorace, tamhle skruž, tady na druhé straně za náma spousta skruží. Takže tady by se prostě dalo trošku kopnout, přerušit ty meliorace a nechat tady pár míst, kde ta voda prostě jenom jí necháme bejt na povrchu. A ona si tu cestu najde a bude nám krásně se tady jako zadržovat. Nebude tak rychle odtékat z té krajiny.
10: Dokázal by si představit, že půjdeš do politiky? Neptám se jenom proto, co máte v rodině a že tvůj dědeček patří mezi vůbec nejznámější politiky české porevoluční, ale protože prostě snažíš se uvažovat v širším kontextu o společenských změnách, jak se přizpůsobit klimatické změně, pracuješ na výchově dětí environmentální a tak dál, takže by to jako dávalo smysl, ne?
11: Ale nevylučuju to, že časem by to asi jako chtělo, protože opravdu asi člověk může udělat hodně práce, když na my, který jako cítíme nějakou odpovědnost, a já mám kolem sebe spousta skvělých lidí, i mnohem mladších, než jsem já, prostě obdivuju Rózu Haškovcovou, který je prostě 23 a co už jako dokázala, co všechno ví, jako to já třeba o klimatu vím zlomek, co ona. To je třeba holka, která hodně už uvažuje o politice. A my mladí tam prostě asi budeme muset jít víc, jako, protože teď tam vládnou takový jako necitlivý boomři často, který opravdu po naší budoucnosti šlapou aktivně, a my to budeme muset trošku jako naředit tohleto a převzít tu legislativu víc do vlastních rukou. Ale potřebuji se na to cítit psychicky jako trošku víc stabilně. Ještě cítím, že na to nemám, že je to opravdu náročný prostředí. Mně stačí jenom chodit po krajině a vidět, jak je sucho, a mám celý den nad čím přemýšlet. Jako fakt mě to hrozně mě to jako pohlcuje, to téma, v kombinaci s tím, když vidím, co se děje, jak prostě to úplně mimo teď to, co je na ministerstvu životního prostředí, to je fakt úplně jako tragédie. Tak mě to hrozně jako trigruje, a teď jsem chodil 2 roky na terapii výbornou, ale potřebuji více věnovat tomuhle environmentálnímu svýmu vztahu ke krajině, která trpí, a k lidem, který ničí, abych nebyl jenom naštvaný. Takže teď začínám chodit na ekoterapii a třeba se jednou budu cítit na to, že do toho jako půjdu, no, nějakým způsobem. A teď vidím svoje místo v tom vzdělávání, protože v tom nám teda hodně ujel vlak. Já jsem se cítil hodně opuštěně v tom svým zájmu a v té lásce o přírodu. Jako smáli se mi lidi, můj děda z Vysočiny mi říkal, že mám příliš zelený mozek, prostě ať se jako uklidním. To mě všechno jako dost zraňovalo a naštěstí jsem si to jako obhájil, a teď už se za to nemusím stydět, a naopak vidím, že když jsme s těma dětma na tom přírodovědním táboře, tak oni to svoje jako sebevědomí v tom, že můžou být citliví, křehký a vnímaví vůči přírodě, že to je úplně v pořádku, protože kolem nich jsou lidi, kteří to mají podobně. Je to prostě pro většinou společnosti příroda jenom taková jako kulisa lidského dění, kdy ale když se jich zeptáme, jestli mají rádi přírodu, tak řeknou, jo, my máme rádi přírodu, ale to je vlastně pro většinu lidí, u většiny lidí je to úplně prázdná fráze, protože je hrozně jako paradoxní, že my dýcháme ten vzduch, jíme věci, které z naprosté většiny jsou z přírodních zdrojů, elektřina je z přírodních zdrojů, ale tváříme se, že se nás to vlastně netýká, že si vlastně jdeme do přírody jenom pro něco, pro odpočinek, pro čerstvý vzdoušek, pro fotečku na nějaký vyhlídce, prostě projet se na kolečku, že jo, ale decit, ale máme rádi tu přírodu. No a tohle to takhle to nejde prostě. Jako takhle to nepůjde vlastně do budoucna.
10: Dokud příroda nepřijde domů a nevleze do bytu pavouk, tak to je potom zle.
11: No, třeba. Přesně, jako přírodu máme rádi, ale ty bláho, hlavně ať mi sem nepadá listí jako na tu zahradu, nebo jak se říká, jak říká oni lidi, bordel. No.
10: Přicházíme k rybníku, je tady cedule zákaz vstupu na led, nebezpečí utonutí, ale to teda úplně nehrozí, tady hrozí jiné věci.
11: Ano, tady hrozí, že když strčíte ruku do téhle vody, tak dostanete asi tak nějakou jako vyrážku, bych typoval. A to je bohužel případ teď velké části našich vodních ploch, nejvíc teda vodních přehrad, kam tečou ještě k tomu odpadní vody. Samozřejmě tady Lužnice, která proteče Třeboňskem a nabere tu vodu z rybníků, který jsou přerybněný, tak potom ovlivňuje kvalitu vody v Orlíku, ale do toho splachy ze zemědělský půdy. A to ještě tenhle rybník není tak hrozný. Mohly by tady být takový ty zeleně zářící jako synice,
1: ale i tak bys tam prostě nevlez. A je to fakt jako škoda. Tady si můžeme taky sednout, hele.
10: Jo.
1: Bacha, tady je vosí hnízdo, hele.
9: Ale něco ho vybralo, čověče. Už je pryč.
10: Kde? Kam si ukazoval?
9: Tady pod tou lávkou je vosí hnízdo, tady vlastně.
10: Jo.
9: Jsme ještě viděli nedávno vosy, ale teď je to pryč.
10: Jsme přišli, tak naskákali žabky do vody, pak naskákal tvůj pejsek.
9: Tak,
10: čekám, že nás pokropí za chvilku ze zadu, až se oklepe pořádně. Máš nějaký kout Česka, který málo znáš?
9: Jo.
10: Že bys tam vyrazil proto, že to tam moc neznáš?
9: Ale určitě, určitě. Jako třeba takový Slezsko vůbec neznám. Tam jsem snad nikdy nebyl a chtěl bych. Byl jsem jednou v Jeseníkách v zimě, ale moc rád bych tam měl na jaře. Znám hodně Šumavu, ale zase jako takový části, který bych furt se mohl jako rozšiřovat ještě to, ty krajiny, který bych chtěl prozkoumat. No. Takže těch míst je spoustu a mám moc rád vlastně českou přírodu. Přijde mi, že si tady s ní můžu vystačit na celý život. Samozřejmě tu a tam klidně i někam odjedu, ale už třeba nejezdím tak daleko, už mě to tolik neláká, už jsem se docela vyřádil. A přijde mi, že česká krajina je skvělá a hlavně mi na ní záleží.
10: Kde ses nejvíc vyřádil, jak jsi to říkal? Ty jsi byl někde v oceáni, v Tichomoří, jsou ostroví Tonga?
9: Ano, ano.
10: Tak o tom třeba nevím vůbec nic.
9: Já jsem žil po střední škole nějakou dobu v Irsku a tam jsem byl u kamarádů vlastně Jirka Karbus a Káťa Hamšíková, jsou takový freediveři a potápí se prostě s delfínem v Irsku, a který je takový jejich jako rodinný člen v podstatě. A Jiří fotí, točí. A v té době, když jsem tam žil, já jsem tam měl prostě na zkušenou, měl jsem tam nádobí a byl jsem na place. Dokonce jsem v zimě jako byl i oper, staral jsem se o děti. Ale když byl chvíle času, tak jsem jezdil s nima po Irsku, a Jirka vlastně točil v té době nějaký podvodní záběry pro BBC, tak jsem u toho byl, tam vlastně se začaly rodit ty myšlenky na to, že bych z toho focení jednou rád docela přešel na točení. A potom on jednu chvíli řekl, hele, jedeme na Tongu, chceme to prostě už asi 10 let a teď se na to chystáme, pojď s náma, já budu prostě fotit a ty budeš točit, třeba z toho potřebuji i nějaký video. Takže jsem hodně jako se učil freediving, třeba ta Káťa učí vlastně freediving. Ale pak jsme tam odjeli do té Polynésie a vlastně to točení pro mě bylo úplně nový, jako skočil jsem do vody s kamerou, kterou jsem viděl, jak se jako zapne, ale to je asi tak všechno. A do toho tam ty keporkaci, protože jsme opravdu jeli tam kvůli keporkakům, který tam rodí mláďata a pářej se tam. Takže tam jsme intenzivně se každý den potápili s keporkakama a bylo to úplně neuvěřitelný. Já jsem do toho vrazil veškeré svoje úspory, které měly být na vysokou školu, takže rodiče byli trošku jako naprdlí a otec teda především. Bylo zajímavé, že já jsem v tom Irsku žil dlouho v takým přesvědčením, že už se do Čech vlastně nevrátím, že jsem naštvaný vlastně. Teď jsem taky naštvaný, ale vím, že s tím něco snad jako dokážu a chci dělat. Ale předtím jsem si řekl prostě kašlu tady na tuhle postsocialistickou zemi. Rodiče mě štvali a byl jsem fakt takový jako revoltě vůči všemu. No ale jakmile jsem se dostal takhle úplně daleko, strašně daleko, no, vím, že prostě se mi tam nějak začalo jako pomalu jako stejskat. Pak jsme letěli na Fidži, na Nový Zéland. Bylo to pro mě takový transformační, že tam jsem měl takový jako extrémní myšlenky, tyjo, co kdybych tady zůstal, kdybych ani se jako nevrátil zpátky. Ale zároveň tam bylo i takový to, tyjo, mě vlastně chybí česká krajina, Česká republika. No, takže tam jsem se hodně vyřádil, a jinak jsem potom byl třeba v Hondurasu s výzkumníkama, s herpetologama z Univerzity Karlovy, kde jsem točil video o jejich výzkumu.
10: Nebo v Kamerunu jsi byl?
9: V Kamerunu, přesně, kde pražská zoo má takový vzdělávací program pro děti, toulavý autobus, a snaží se děti učit o tom, že některý zvířata, hlavně třeba gorily, není úplně dobrý lovit, že jsou chráněný a že jsou vlastně hodnotní, když žijou. Když přijde nějaká takováhle zajímavá příležitost, tak asi zase pojedu klidně, pracovně. Ještě jsem byl vlastně se ženou, s Kateřinou, jako svatební cestu v Panamě, kam mě pozval jeden biolog, se kterým jsem se seznámil v tom Hondurasu, Abel, a chtěl točit nějaký videa, takže jsem spojil pracovní cestu se svatební a nebyl to úplně jako nejlepší nápad. Hlavně jsem prostě v té džungli furt honil nějaký tam prostě kolibříky, tukany a prostě nikdy jsem nedokázal jít nikam bez té kamery, protože jsem byl úplně prostě oči na vrch hlavy, kolik je tam zvířat, že jo.
10: No. Takže to byla svatební cesta na rozvod?
9: Ne, nebyla. Kateřina je velmi tolerantní, ale měla to chudinka se mnou těžký. Zrovna v té Panamě. Takže jako, když takhle se vyskytne něco zajímavého, že jako to bude trochu pracovní a že tím něco zase řeknu v okrajině někde dál, tak proč ne, ale jet jen tak někam si jako odpočinout, letět letadlem, si jako odpočinout, tak to mi už moc smysl nedává, protože já si dokážu odpočinout i tady.
8: Expedice. Letní speciál podcastu Casablanca na Radio Wave.
5: Expedice.
10: Já osobně nemám asi žádný typ krajiny, která by mě neoslovovala, která by mi jakoby nic neříkala. Jasně, že jsou spektakulární krajiny, když člověk přijede do Dolomit, tak je ten wow efekt je jako obří. Pak jsou krajiny, kde to chvilku trvá, než mi to najede. Všude si něco najdu, všude se dokážu zaměřit i na nějaký detail. Jak to máš ty?
11: No úplně stejně vlastně. A jak jsi mluvil o těch Alpách, tak jsem si hned vzpomněl na úžasnou hlášku Alpy tě ohromí, ale tohle to tě dojíme. To mi přijde právě krásný, že my se tady můžeme jako dojímat a jsme takový trošku jako český národ, takový jako nostalgický. A přesně jako to není, jak to říkal, to není země, to je zahrádka, že jo? Yeah. Ten Rušínský, no. Ale zároveň tím, jak o tom vím víc a víc a jsem hodně v kontaktu s lidma při tom natáčení, který o tom ví ještě mnohonásobně víc, takže to od nich nasávám. Tak teď mám takový téma, že není úplně jednoduchý pro mě jít krajinou jen tak a užívat si to, protože jsem teď hodně zaměřený na to, co jako nefunguje. Teď dostaneme přes držku a já jako na druhou stranu jsem hodně pohlcený v tom, že přesně jako jsem frustrovaný a na druhou stranu si říkám, ty bláho, no, tak tohle to jsme asi hod potřebovali, no.
10: Co posloucháš za hudbu?
11: No. Zrovna to nemám tak, že bych si poslouchal nějaký jako celý alba, i když teda poslední dobou hodně poslouchám Rosaliu.
10: Aha.
11: A jako nejnovější album Lux je úplně super, ale hodně teda Motomami miluju, koupil jsem si i vinyl. Mám vlastně jako docela dost vinylů, nějak jsem se v tom teď zhlídnul. Předtím jsem hodně poslouchal Tylera, Tyler the Creator, byl jsem na jeho koncertě v Praze, to bylo neuvěřitelný. Hodně mě inspirují mý sourozenci, kteří jsou hodně jako pokrokový poslouchání hudby, můj brácha Oliver vlastně i hraje jako sety a skládá hudbu. No.
10: A takhle do sluchátek na procházku by si z hudbu vzal, nebo to vůbec?
11: Jo, to vůbec, hele, v autě. Aha, v autě si ji poslouchám velmi rád. Já v autě přesně, jak jedu tou krajinou a pouštím si hudbu, tak mám jako, se mi čistí hlava. Ale venku, když jdu, tak fakt jako poslouchám zvuky. To bych jako asi nevydržel.
10: Že by se připravil.
11: Jako unikalo, aha, co se kolem děje vlastně, jo. Že já na ty zvuky hrozně reaguju, přesně. Teď zrovna, když jsem tady šel před týdnem, tak tady strašně jako nadávala žluva. Žluva hajní. Takže jsem hned otočil směr, šel jsem se podívat a tam byl prostě krahujec, který útočil na jejich hnízdo v dubu. Odháněla ho, ale kdybych měl ty sluchátka, tak bych tohle minul úplně, tohle drama.
10: Mm-hmm.
11: Jo, dobrý, je tady pes.
10: A tady nad náma v koruně to vypadá plno.
11: Špačci.
10: Tam jich asi bude nemálo.
11: No, to je nějaký hejno, oni se teď dávají do těch hejna, těší se na třešně, které ale nejsou, tak chodí hodně po pastvinách a sbírají hmyz, tady, co je kolem krav.
10: Já takhle zvednu mikrofon, protože věřím, že to bude slyšet.
12: Hele, už letěj.
11: Lejlo, pojď sem, tam je kočka sousedu.
10: Jo.
11: Který nechci.
10: Nechci zhoršovat vztahy s novými sousedy, jasný.
11: Vztahy se sousedama tady máme úplně dojemně krásný.
10: Vracíme se zpátky na zahradu, kde jsme procházku zahájili a kadibutka je nová.
11: Kadibutka je nová, to mi dala moje žena k 30. To je první věc, kterou jsme koupili tady.
10: Ty jsi dostal k narozeninám kadibutku, to je krásný.
11: Ale ona byla hrozně štědrá, ona mi ještě prostě se složila ještě s mýma sourozencema na kytaru a jako je hrozně hodná. No.
10: Prakticky končíme dnešní expedici, kromě toho, že Prokop se jde podívat, jestli nepřibyl nějaký snímek na fotopasti, jestli nějaký ptáček se nepřišel napít, tak končíme chválou, kterou pije na svoji ženu, tak to je nádhera samozřejmě.
11: Já se podívám, ale hele, ani to tady nebylo, no. Nevadí, ale já ji zapnu, já teď jedu zase o kus dál, něco natáče, takže ji tady nechám běžet. Abych viděl, co se tady děje. Dolito úplně do plného stavu. Dneska nesvítí tolik slunce, tak snad to vydrží trošku díl ta voda.
10: Absolvovali jsme procházku úplně obyčejnou jihočeskou třeboňskou přírodou s Prokopem, ale nic, co je obyčejný, není méně cenný. Děkuju, že jsi nás vzal na výlet, mě zvlášť, ale s mikrofonem i všechny ostatní a že jsme se takhle mohli projít a natočit další díl expedice.
11: Já děkuju. Díky. Já děkuju za návštěvu.
10: Měj se dobře, ahoj.
11: Taky, ahoj.
13: Expedice. Letní speciál cestovatelského a outdoorového podcastu Casablanca na rádiu Wave.
14: Expedice. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave.
1: Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják. Horečka páteční noci na Rádio Wave.

Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Horečka páteční noci na Rádiu Wave.
2: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Rádio Wave.

0: Plejak.
1: Plejak.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
0: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Horečka páteční noci na rádiu Wave.
2: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte rádio.

rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják. Horečka páteční noci na rádiu.

mysli, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tedy tvoří kýčovitý nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřbě. Dáš se, kam se podělit ty oči na

Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny.

We'll be right back.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Azul.

Jestli se cítíš sám, tak zavolej. Možná to zvednu, možná taky ne. Při nejhorším kolnu zpátky main.